0: Baník.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snažíme.

0: Vysíláním úterního nočního blaníku vás provází Mirek Téra. Za celý náš tým vám přeji dobrý poslech. To, jak se ve společnosti rádia cítíte, ovlivňuje pochopitelně celá řada faktorů. Jsou to písničky, jsou to moderátoři, ale také je to takzvaný staniční hlas, který slýcháte úplně nejčastěji. A možná už vás napadlo, kdo umí tak krásně říct Rádio Blaník mezi písničkami. Je to herec Pavel Novotný, který byl minulou středu popovým parťákem, a traduje se, že právě on, Pavel Novotný, je tak trochu zodpovědný za to, že zpěvák kapely Činasky si říká Michal Malátný. Jak to tedy bylo?
1: Já velice rád vytvářím takové jako falešné zdání, že jsem příliš korektní a příliš nepřístupný, což samozřejmě vůbec není pravda, aspoň teda si to o sobě myslím, že to není pravda. No a udělal jsem takovej fór, že když Michal Malátný nastoupil do pardubického angažmá, ještě jako, jak jste správně řekl, Michal Novotný, tak jsem jednou taky v nějakém hovoru s ním řekl, pane kolega, by bylo jasno, Novotný jsem tady já. A čekal jsem, že se zasměje, ať jim to skončí, on se zasmál, nicméně za několik dnů vyšlo obsazení na Fermanu a u role, kterou hrál Michal Novotný, stálo Michal Malátný. A já jsem za ním přišel, říkám, Míšo, co blbneš, jako to byl for, to jsi pochopil. Ne. Ty jsi nechtěl, abych byl Novotný, tak já nebudu. On to měl dávno připravený, on dávno věděl, že si nechá, on si dávno vymyslel tuhle tu přezdívku nebo tenhle pseudonym, ale mě si takhle vychutnal, mě nechal v tom, že jsem si myslel, že já můžu za to, že Michal se přejmenoval.
0: Celé zajímavé povídání s hercem Pavlem Novotným si poslechněte třeba přes naše stránky radioblanik.cz pod Pepovými parťáky, a teď si určitě poslechněte i další hezké české písničky. Thank you.

Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístky. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Blaník, počasí.
1: Dnes v noci očekáváme velkou oblačnost, objevují se mlhy a také místy prší. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v jihovýchodní polovině území až zatažená. Během dne bude přibývat oblačnosti i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a jihozápadě Čech se místy vyskytnou přehánky, anebo také déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Poklidnou úterní noc vám přeje za celý Blaník Mirek Téra, tak dnes už máme 25. srpna. No co naděláme, utíká to, letní prázdniny, ale i léto samotné už se začínají krátit a tak nezbývá, než si užívat možná poslední teplé dny, když v noci už teplota mnohde klesá pod 10 stupňů Celsia. Zdá se, že na pranostice na svatého Radima zima se počíná, asi opravdu něco bude. Všech 20 258 Radimů má totiž dnes svátek. K ním připočítáme i 260 nositelek germánského jména Elvi. A 17krát se u nás pak vyskytuje ženské křestní jméno Radima. A tak vám blahopřejeme. Gratulace ale míří i k vám, kteří máte dnes narozeniny, jako třeba český herec Lukáš Langmajer, narozený v roce 1980 v Plzni. A ještě bych velmi rád k dnešnímu datu zmínil rok 1969, kdy se v Mladé Boleslavi začaly sériově vyrábět dnes už skutečně legendární Škody 100 a 110. Ale pojďme se vrátit k písničkám, pochopitelně těm hezkým českým, kterých tu pro vás mám připravených dost na to, aby si z nich vybral každý z vás. Tak díky, že jste i takhle v noci s námi.
1: Když mlha k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí mezi mech a vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaj si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rose na kolejích

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co po

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem.

16 až 11 stupňů. Úterní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v jihovýchodní polovině území až zatažená. Během dne bude přibývat oblačnosti i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a jihozápadě Čech se místy vyskytnou přehánky anebo také déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Hezké časné úterní ráno vám přeje Rádio Blaník i s naším krajánkem. Ten pochopitelně i v létě vyhledává zajímavé cíle v naší zemi, které navštěvuje a ve vysílání nás s nimi pak seznamuje. A tím dává zajímavé tipy na nejrůznější výlety. Nedávno navštívil překrásný zámek Úsov, o kterém mu vyprávěla paní kastelánka Eva Třísková.
1: V čem je tenhle zámek jiný oproti ostatním zámkům?
2: Tak vlastně liší se hlavně obsahem. A to proto, že tady vlastně nenarazíte na klasické zámecké nebo hradní interiéry, ale v celém objektu zámku je nainstalováno lovecko-lesnické muzeum.
0: Zámek Úsov tedy nenabízí jen dva prohlídkové okruhy, ale také akce pro celou rodinu, jako třeba poslední sobotu v září, Bílou paní na Úsově a pak poslední sobotu v říjnu i Halloween na Úsově. Tak si to hned můžete poznamenat do kalendářů a pokud jste něco nestihli, najdete to v našem archivu na webu Rádia Blaník, kam krajánek své reportáže ukládá. A protože je úterý, pozve nás v průběhu dne na další krásná místa, která stojí za to vidět. Tak ať vám i v létě s Rádiem Blaník hezky přeje Mirek Téra.
3: Hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
4: Rádio Blaník.

svátek Pejty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: očekávané události.
1: Krásné ráno, je úterý 25. srpna, dnes má svátek Radim a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 9 dopoledne začíná 12. ročník dřevosochařského sympózia českých a slovenských dřevosochařů, a to v Hluboké nad Vltavou. Dolní nádraží v Litoměřicích hostí Legiovlak, unikátní pojízdné muzeum věnované československým legionářům. 10 hodin dopoledne proběhne na Pelhřimovsku předání hradu Kámen, a to po rozsáhlých opravách zahájených v roce 2023. Hodinu před polednem odstartuje zahájení proměny areálu bývalého letního koupaliště v Orlové, a to v novou odpočinkovou a relaxační zónu. Součástí programu bude předání stavby zhotoviteli a symbolické poklepání na základní kámen. A v 10 hodin dopoledne začíná na Staroměstském náměstí v Praze Den s pražskou záchrankou. Celodenní akce nabízí program pro děti, rodiče i širokou veřejnost a přiblíží práci zdravotnických záchranářů i zásady správného postupu v situacích, kdy jde o zdraví anebo o život. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Dobré ráno, hezký celý den, je tu úterý a pátá hodina klepe na dveře. České písničky připraveny, celou hodinku je jenom hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ještě krátce na téma počasí, jaký bude dnešní den. Očekávejte polojasno až oblačno, hlavně v jihovýchodní polovině území až zataženo. A během dne bude přibývat oblačnosti i jinde. Teploty přes den 22 až 26 stupňů Celsia. Na Moravě, na té jižní, to může být i 28. Toliko počasí, přeji krásné ráno.
2: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
1: Pálavské vinobraní, to je pozvánka číslo 1. Za chvíli ji přináším na Blaníku a přeji krásné ranko všem.

0: skvělé ráno, krásné úterý, posloucháte Rádio Blaník, hezké letní ráno. Je pravdou, že za týden už školáci usednou do školních lavic, když to bude na hodinku, bude to chvilka, ale za 14 dní je tady vinobraní. A to pálavské v Mikulově, tak to je vždycky velkolepé. V každém případě, co letos můžeme čekat a jaká bude atmosféra, tak to ví mluvčí Dominik Ryšánek.
1: Tak já musím říct, že kdo někdy zažil Mikulov během vinobraní, tak ví, že je to opravdu něco výjimečného. Jsou zde ulice naplněné lidmi, pozitivní atmosférou, je to plné hudby, vůní, burčák, víno, dobré jídlo, jsou zde otevřené sklepy, spousta historických kostýmů, takže je to opravdu velmi příjemný víkend, je to atmosféra, která se takhle jednoduše na posluchače přenést nedá, zkrátka musí se to minimálně jednou za život zažít, takže pokud stále váháte, tak neváhejte, zakupte si vstupenku na pálavské vinobraní a dorazte za námi do Mikulova, těšíme se na vás.
0: Dominiku, velké díky, zdravíme do Mikulova, my si dál pojďme hezky česky hrát, jak jinak tady u nás.
2: Radio Blaník. Hezky česky. Smart.

Pohodové ráno, krásný celý den, za chvíli aktuální zprávy, podíváme se na počasí a také popřejeme všechno nejlepší. Je 25. srpna a Radimové mají svátek, tak pánové, moc hezky si to užijte a hezky česky vám za chvíli všem budeme zase hrát. Tak hezké ráno a krásné úterý.

Doufám, že to máte podobně, no prostě po ránu mezi 5. a 6. to krásně hraje. České písničky celou hodinku, hezky česky taky mezi 12. a 13. s kolegou Pepou Černým. Ovšem 6. hodina, tam je jasný čas na dnešní dobré ráno. Těší se kolega Petr Slíva a Adéla Zahradničková a 9. hodina dopolední, tam už je připraven dnešní tajemný rok. A pozor, dnes v 16 hodin tady zase bude. Kdo? No přeci dopravní expert Rádia Blaník a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Máte nějakou otázku, nějaký dotaz? Dobrá, dejte nám vědět na studio@radioblanik.cz a druhou možností je samozřejmě i naše SMS brána 603 118 118. Tak hezké ráno a krásný celý den. Je úterý 25. a tak radím mu všechno nejlepší k svátku.

0: mnohem víc.
1: Tolik peněz si nevydělá ani špičkový manažer velké firmy.
0: Vy můžete. Poslouchejte prázdninový Blaň a dozvíte se jak.
1: Slunce dál svítí.
0: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Mězná a Iveta Bartošová na Blaníku 3 minuty před 6 hodinou. A co po 6? Třeba Vašek Necká. Budou činestky. A také Krištof. Hezky česky na Blaníku i po 6. v úterý 25. srpna.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Přeji vám hezké ráno. Dnes se sluníčka bohužel příliš nedočkáme, bude většinou oblačno a zataženo a zaprší především na jihozápadě území. Dnešní odpolední teploty se budou hlavně v Čechách pohybovat mezi 21 a 25 stupni Celsia a na jižní Moravě bude až 27.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
2: Nový zákon sníží příjmy penzijním společnostem. Oprava Královéhradeckého nádraží omezí provoz. Trumpova vláda chce zrušit víza některým lidem. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zákon o doplňkovém penzijním spoření sníží příjmy penzijním společnostem. Podle asociace penzijních společností jim tam tak nebudou stačit ani na pokrytí základních nákladů a už vůbec nebudou umožňovat rozvoj produktu. Návrh, který včera schválila vláda, snižuje poplatky odváděné penzijním společnostem u většiny typů fondů. Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové budou na 4 tratích výluky. Vlaky tak České dráhy nahradí od 21. září autobusy. Ne všechny spoje budou mít zajištěné návazné přípoje. Přestavba nádraží za 10 miliard začala loni na podzim. Naplno se pak práce rozjely letos na jaře. Turistická místa se stále víc přizpůsobují i starším návštěvníkům. V Milovické rezervaci proto upravili jednu z vyhlídek na stáda velkých kopytníků. Jakým způsobem, to už dodává ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
4: Zatímco původní prvky vyhlídky více vycházely z konstrukce dětských hřišť, nové prvky jsou stabilnější a pevnější. Zatímco původně tvořila hlavní přístup zavěšená síť a lana, nyní je nahradily dřevěné schody a zábradlí.
2: Opatrnost je na místě i na nové vyhlídce. Za deště můžou schody klouzat. Vláda amerického prezidenta připravuje zrušení turistických a obchodních víz. Týkat by se to podle agentury AP mělo až 200 tisíc cizinců, kteří ve Spojených státech požádali o azyl. Pokud k tomu dojde, bylo by to nejrozsáhlejší hromadné rušení víz v historii USA a mohlo by to vést k soudním sporům. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: Tak dobré ráno, 6. hodina na dosah, máme tady úterý 25. srpna.

0: selhání a činasky na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A pokud máte takhle po ránu trošku pocit selhání, anebo prostě máte trošku blbou náladu, tak pro vás mám docela jednoduchý recept. Běžte do parku takhle po ránu a poslouchejte ptáky. Vědci totiž potvrdili, že ptačí zpěv v kombinaci se zelení dokáže výrazně snížit stres a zlepšit náladu. Zkoušelo si to 106 lidí. 10 minut poslouchali zpěv ptáků a 10 minut hluk aut. Jednou v zelení, po druhé na dlažbě u křižovatky a nejlépe samozřejmě dopadla kombinace park a ptačí zpěv. Na stupnici stresu měli lidé v zelení se zpěvem ptáku průměr 3,2 bodu. U dlažby a zvuku dopravy to bylo 6,4, tedy přesně dvakrát tolik. Takže až budete mít pocit, že vám svět leze na nervy, nemusíte hned kupovat nový telefon nebo jet na dovolenou nebo se odstěhovat na samotu, tohle vyjde poměrně levněji, víc si někam do parku. Ale pokud chcete mít na té stupnici stresu jedničku, tak si zesilte rádio. No to, které teď posloucháte. Posíláme vám pohodu přímo domů. Tady je ABBA a Das Romadernou na Blaníku 8 minut po 6. Dobré úterní ráno.

0: Does your mother know? A švédská Abba na Blaníku chvilku před 6:45. Máme tady úterý 25. srpna. Jaké asi bude?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Příjemné úterní ráno, jaké to úterý bude, tak na to se zeptáme Martina Laca z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, v tuto chvíli máme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytují přehánky, na jihu Čech je místy i zmenšená oblačnost. Teploty se pohybují nejčastěji od 16 do 11 stupňů, na severu Čech, Moravy a ve Slezsku je místy i kolem 9 stupňů Celsia.
2: Co si pro nás připravilo to úterý?
3: Dnes čekáme oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšenou oblačnost, ojediněle od jihozápadu postupně místy je potřeba počítat s přehánkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, v místech se srážkami jen kolem 17. V 1000 metrech na horách bude kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech kolem 13 stupňů. Vítr bude dnes foukat mírný z východních směrů o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer zeslábne.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Za málo, naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli. A jinak, pěkné úterý nezávisle na počasí. Tohle už je srdcebitná skupina Krištof. Za 3 minuty bude 6:45.

0: Človečina a Elán na Blaníku v 6.20.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak na prknech Národního divadla se včera rozdávaly ceny mladým talentům. Jsou tam známé i méně známé tváře. Národní divadlo tím zároveň zahájilo už svou 144. sezónu. A kdo byl odměněn, Adel?
2: Byli odměněni umělci do 35 let a z těch jmen, které byste mohli znát, tak to byl třeba Zdeněk Piškula, ale také tady byl někdo nad těch 35 let, protože do síně slávy Národního divadla byl uveden světový uznávaný tenorista Štefan Margita.
0: Který oslavil vlastně letos dvakrát 35, oslavil 70 letos. My jsme si s ním letos na začátku roku povídali a ze Štefana Margity jsem dokonce dostal informaci o tom, co má rád k snídani.
3: A co tak normálně snídáte?
4: Normálně teď si dám kafíčko a mám tady croissant, takže tohle si dám a dám si k tomu máslo. Slaný máslo a marmeládu.
3: Vy jste můj člověk, já znám málo lidí, kteří mají rádi slané máslo a já ho miluju.
4: Já taky.
3: Marmeláda a slané máslo, to sladké s tím slaným dohromady.
4: Ano, slané máslo, marmeláda. Úžasná chuť.
0: Tak Štefan Margita možná oslaví uvedení do síně slávy Národního divadla tím, že si dá k snídani croissant se slaným máslem a marmeládou. Přejeme dobrou chuť. Teď už Sia na Blaníku v 6.22. Dobré ráno.

0: František Nedvěd na Blaníku a řemeslo, ať už se věnujete jakémukoliv řemeslu, tohle si nenechte ujít. Monika Hlubová má pro nás krátké zprávy.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
2: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel zahájí školní rok ve škole v Brodku u Konice na Prostějovsku. V rámci návštěvy bude příští úterý debatovat i se starosty mikroregionu, který sdružuje 19 obcí se zhruba 10 tisíci obyvateli. Do síně slávy Národního divadla vstoupil operní pěvec Štefan Margita. Stalo se tak při tradičním setkání na startu nové 144. sezóny divadla. Margita nedávno oslavil 70. narozeniny, vystupuje hlavně v zahraničí. Nová autobusová linka propojí Zlín a slovenský Trenčín. Jezdit začne už v neděli a pojede čtyřikrát denně. Obě krajská města vzdálená od sebe 70 kilometrů už roky postrádají přímé spojení veřejnou dopravou. Americký prezident Donald Trump pohrozil Kanadě mnohem horšími důsledky, a to pokud se jí čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. Lídry sousedních zemí pak na sociálních sítích označil za klauny. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slivou.
0: Ano, pokračujeme dál, s Adélkou vám přejeme dobré ráno, pokud jste se probudili právě teď, probudili jste se do úterka, to má datum 25. srpna, Radimové mají dneska svátek a přestože na ptáky jsme krátký, tak my vám toho Janka přivezeme. Kdy, kde a kam, tak o tom už za chvíli, teď je 6:30.

0: Na ptáky jsme krátký a Janek Ledecký na Blaníku. Písnička, která jistě zazní tento týden na jistém místě.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Kde? To vám řekne Janek sám.
2: Tak 28. srpna se na vás těším s Blaníkem v Tišnově.
0: A proč zrovna tento pátek v Tišnově, Adel?
3: Protože tam bude další letní koncert Rádia Blaník. Konkrétně Doraste na náměstí Míru. Začínáme za 5:05 a míst kromě Janka Ledeckého tam bude ještě Tereska Mašková, Vojta Nedvěd a samozřejmě nebude chybět ani blanická kapela.
0: A co si budeme povídat, letní koncerty Rádia Blaník si opravdu užijete, protože my si to užíváme jak my na pódium a za pódium, tak i vy před pódium, protože všechny, na kterých jsem letos byl, a to byly zatím Domažlice, Chomutov, Havířov, tak teda rozhodně stály za to a kolegové, kteří byli na těch ostatních, tak říkají úplně to samé a myslím si, že stejnou zkušenost máš i ty, Adel.
3: Ano, já jsem byla v Domažlicích a v Pelhřimově a otočím se ještě v Prachaticích a já teď, jak tady koukám právě na stránky, tak jsem si úplně říkala, jak se do těch Prachatic hrozně těším, protože ta atmosféra je tam vždycky fenomenální.
0: No ale teď se všichni těšíme do Tišnova, protože tento pátek tam začínáme 5 minut před 4:30 náměstí Míru, to už jste slyšeli, vstupné se opět neplatí a navíc vám přivezeme speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která někomu přinese spoustu peněz, jednomu dokonce 100 000 na ruku, tak se pro ní stavte tento pátek 28. srpna. V Tišnově další z letních koncertů Blaníku.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Jenom úprava času, v kolik začínáme v pátek v Tišnově. 5 minut před 5:00. Tohle už je Queen na Blaníku.

0: Tak to byla Lucka Bílá a Requiem na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. Vypadá to, že déšť přírodě konečně pomohl, ale půda si ještě pořádně neoddechla, protože ty srážky z minulého týdne výrazně zlepšily situaci hlavně v té povrchové vrstvě půdy, zhruba do 40 cm. A jenže hlouběji už je to prý horší, ta vrstva půdy až do 1 metru zůstává na mnoha místech suchá a nízké jsou pořád taky průtoky řek. My jsme o víkendu jeli Berounku, bylo vidět, že ten déšť asi pomohl, ale přece jenom občas to dřelo. Jak to bude dál s tím počasím?
1: Ten déšť se dnes objeví, ale z začátku jen ojediněle. Postupně se bude přidávat od jeho západu více přeháněk a výjimečně se můžou objevit i bouřky. Jinak dnes očekávejte na rozdíl od včerejška oblačno až zataženo, takže toho sluníčka dnes moc nebude. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy standardně tepleji až 27 a v místech se srážkami bude pouze okolo 17 stupňů Celsia.
0: A když se dívám z okna, tak potvrzuji. Olympika, proč zrovna ty? Teď na Blaníku. Za 3 minuty bude 3:15.

0: Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvalda. Můj čas, písnička, která teď rozhodně nezněla náhodou.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Je to totiž písnička, která se stala úvodní písničkou k legendárnímu seriálu Sanitka, to asi víme všichni. No a Sanitka, a to asi taky ví spousta lidí, se natáčela na pražské záchrance. A pražská záchranka, teď udělám oslý můstek, dneska pro změnu ovládne pražské staroměstské náměstí. Dnes tam totiž bude den s pražskou záchrankou. Ten program poběží poběží od 10. hodiny dopolední až do 19. hodiny a nabídne praktické ukázky první pomoci, prezentaci sanitek a speciální techniky zdravotnické záchranné služby, dynamické ukázky zásahů i besedy s odborníky. A o čem tam bude řeč, tak to nám poví teď šéf záchranky Petr Kolouk.
3: Program nabídne odborné rozhovory zaměřené na aktuální zdravotní a bezpečnostní témata. Hovořit se bude například o duševním zdraví, cévních mozkových příhodách, možnostech dárcovství kostní dřeně nebo rizicích spojených se syntetickými kanabinoidy.
0: No a k tomu tam bude ještě hudební program a vstup je samozřejmě zdarma, takže den se záchrankou už dneska na Staroměstském náměstí v Praze od 10 dopoledne do 7 večer. Doporučujeme, stavte se. A tady už je Katy Perry na Blaníku. Dobré ráno.

0: Nechodí a Mekeš Birka na konci té první ranní hodinky na Blaníku dneska v úterý 25. srpna. A po 7. hodině čekejte třeba tento duet. A bude i puberťák Xyndla X. A bude i Petr Muk. Hezky česky na Blaníku i po 7. teď je 6.57. Radio
1: Blaník. Blaník za volantem.
2: Dobré ráno přeje Tereza Musilová. K požáru auta došlo na příjezdu do Prahy po D10. Je to na nájezdu na Pražský okruh u exitu Satalice. A na okruhu pozor na 82,5 kilometru ve směru k letišti. U sjezdu na Jesenici se srazilo osobní auto s nákladňákem, blokovaný je jeden pruh, už tam počítejte se zdržením. Na severu Čech opatrně na trase z mostu do Lovosic u Třebenic osobní auto tam srazilo zvěř. A k nehodě se zvěří došlo i na Litoměřicku na trase ze Štětí do Liběchova u Počeplic, projíždí se tam jedním pruhem. Na výjezdu z Křivoklátu směrem na Rakovník pak došlo k havárii vlaku a víc o tom uslyšíte od Moniky ve zprávách. Šťastnou cestu!
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Vláda dostane na stůl návrh rozpočtu na příští rok. Nehoda vlaku zastavila vlaky mezi Berounem a Rakovníkem. Vondroušová se odvolá proti čtyřletému trestu. Radio
5: Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda příští týden předjedná návrh rozpočtu na příští rok. Následně ministerstvo financí návrh formálně předloží a v té chvíli také představí plánovaný schodek. Ministrině financí Alena Schillerová pak už další schůzky s ministry zatím nechystá. Očekávaný schodek ani podobu jednotlivých kapitol nechtěla do zveřejnění návrhu komentovat. Osobní vlak najel mezi Berounem a Křivoklátem do Kamení na trati. Došlo k tomu po 4. ráno a v úseku Lašovice Křivoklát je provoz přerušen. Místo vlaků bude minimálně do 8 ráno jezdit náhradní autobusová doprava. Na místě zasahují záchranáři a silnice v Křivoklátu souběžná s tratí je průjezdná jedním jízdním pruhem. Už dnes se na Staroměstském náměstí v Praze můžeme naučit zachraňovat životy. Město tam pořádá den s pražskou záchrankou, který nabídne ukázky zásahů, sanitky i speciální techniku. Zájemci si tu ale budou moci sami vyzkoušet první pomoc a víc tomu říká ředitel pražské záchranky Petr Kolouch.
6: Návštěvníci si budou moci pod vedením zkušených záchranářů prakticky vyzkoušet základy první pomoci. Čeká je například nácvik resuscitace, správného postupu při úrazech a dalších náhlých zdravotních komplikacích.
5: Program začíná v 10 dopoledne a potrvá do 7 večer a vstup je zdarma. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži, a to proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by Vondroušová s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel 21. června 2030. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Svívou.
0: A další ranní hodinka je tady úterní, 25. srpna máme, protože je úterý, vyráží do terénu taky krajánek Rádia Blaník, tak se s ním spojíme, respektive spojíme, on se staví tady přímo u nás ve studiu a řekne nám, kam to dneska zamíří, nebo kam si dneska zamíří. Ta Lenka Filipová a Karel Zich a Mosty je 7.

0: Single X a puberťák. Ondro, z toho si nic nedělej, že se cítíš jako puberťák. Myslím si, že mluvíš z duše takovým nejméně 80% nás mužů, kteří se celoživotně cítíme jako puberťáci.
1: Energoporadná Rádia Blaník.
0: Teď ale k jinému tématu. Celé prázdniny jsme vám na Blaníku vysílali energoporadnu, abyste vy všichni, kdo máte na střeše solární panely, věděli, jak se o ně správně pečuje. A společně se Solar Energy Service and Care jsme vám přinesli taky soutěž, kterou najdete stále na našich stránkách radioblaník.cz. A tam stačí vyplnit registrační formulář a odpovědět na soutěžní otázku. A když ji správně zodpovíte a budete zároveň stý nebo stáv pořadí, tak získáte 3000 korun v hotovosti a profesionální kontrolu vaší solární elektrárny od Solar Energy Service and Care v hodnotě až 10 000 korun. No jo, ale co mám dělat, když nemám solární elektrárnu?
2: No tak v tom případě pravděpodobně znáš někoho, buď nějakého příbuzného, kamaráda, souseda, který má soláry, tak se s ním domluv, Péťo. Zkus ho přihlásit do soutěže a ve chvíli, kdy bude vybraný, tak jemu tady udělají ten servis v hodnotě až 10 000 korun. No a pro tebe může být těch 3 000 na ruku.
0: A já ho potom pozvu na pivo ještě třeba.
2: Třeba.
0: Třeba. Tak jste to slyšeli, radioblaník.cz, tam to všechno je.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A tohle už jsou Smoky a za chvíli se mrkneme na počasí. Teď je 8 minut po 7 hodině.

0: Smoky na Blaníku, jak jsme si řekli před chvílí, na našich stránkách stále probíhá soutěž o servis solárních elektráren. Ovšem dneska vám toho moc nevyrobí taková solární elektrárna.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio.
0: Dneska se pojede z baterky.
2: Je to tak, dnes nás čeká totiž na rozdíl od toho předchozího dne oblačno a že zataženo. Dokonce počítejte i s deštěm, ten se objeví ze začátku jen ojediněle, nicméně postupně od jeho západu bude těch přeháněk přibývat a výjimečně se můžou objevit i bouřky. Co se týká teplot, tak bude v maximech 21 až 25, na jihu Moravy můžeme dnes naměřit až 27 a v místech se srážkami bude pouze okolo 17 stupňů Celsia.
0: Takhle, asi nezmrzneme. A protože nejsme cukru, tak se ani neroztečeme. Teď už Petr Muka, neusínej. Za 2 minuty bude 7:45.

0: Dream On, Nazaret na Blaníku. Já teď trošku změním repertoár. Adele, říká ti něco tahle ta znělka? Poslouchej, dej si sluchátka, no, ať to slyšíš. Poslouchej. Já vím, že ty jsi mladší ročník.
1: Konkrétně nevím, ale evokuje mi to nějaký americký seriál.
0: Americký seriál to je, je to americký seriál, na kterém ujížděli teenageři po celém světě v 90. letech a stejně tak to bylo i u nás. Ten seriál se jmenuje Beverly Hills 910. Slyšela jsi to někdy?
1: Jo, to jsem slyšela od mámy.
0: No, to je strašně, ona řekne od mámy. Takže pozdravuju maminku. No, nicméně ta škola, ve které ten seriál natáčel, tak má teď velké problémy. Prostě ani Kelly, Brenda, Andrea, Brandon, Steve, Donna, David a Dylan nepřivedou dost prváku a ta škola se teď topí ve velkých problémech, v dluzích. Z 3000 studentů jsou najednou jenom 2000, potřebují rekonstruovat, prostě nemají peníze. Takže ani tahle slavná série prostě té škole nakonec nepomohla. Ale tobě doporučuji se na to někdy podívat. Možná se na to budeš dívat trošku jako na dinosaury.
1: No tak dobře, děkuju.
0: Já ti pustím kousek, poslouchej.
2: Co já bych dala za randy s Dylanem McKayem? Já nevím, prý na to jde tvrdě. Víš, se mnou může být tvrdý, jak chce. Ahoj, Dylane.
3: Ahoj, Kelly.
2: Zrovna se s Brandou hádáme. Jaký vlasy se klukům víc líbí, je dlouhý nebo krátký?
3: To je otázka. Já osobně mám radši blond.
2: Vážně?
3: Vážně. Čestně. Ty jsi Brandonova sestra?
2: Jo.
0: Tak to bylo první setkání Dylana s Brandou a Kelly, ale ty stejně nevíš, o čem mluvím. Teď už to máš klus a když se tě dívko představí v Blaníku. Dobré ráno.

0: zkus zapomenout. A holky na Blaníku a před námi zprávy v půl a taky informace o dopravě. Rádio Blaník.
1: Pepovi parťáci na Rádio Blaník. Už zítra přivítám dalšího parťáka a tentokrát to bude moderátor a já bych řekl legenda 90. let. Přijde Slávek Boura, přátelé, tak laďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
2: Pepovi parťáci na Rádio Blaník. Blaník za volantem.
3: Hezké ráno přeje Tereza Musilová. Začneme v hlavním městě. Na Pražském okruhu na 82. a půltém kilometru směrem k letišti pozor u sjezdu na Jesenici. Bouralo tam osobní auto s nákladním. Provoz je silný a tunely můžou být blokově odbavovány. Na Znojemsku na příjezdu do Bojanovic směrem od Hlubokých Mašůvek srazilo osobní auto divočáka. I tam je provoz omezený. A na Znojemsku pozor ještě na příjezdu do Hrušovan nad Jevišovkou ve směru od Litobratřic. Tam leží na silnici sražená srna. No a pokud jedete po D6 z Varů na Cheb, tak pozor na 155. kilometru. V jednom pruhu tam leží paleta. Šťastnou cestu.
2: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Až do 4. října je možné si objednávat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Zájemci můžou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun a zaplatit je do 13. října. Hasiči a policie zasahují od rána u požáru bytu v ulici Oblá v Brně v Novém Lískovci. Dům muselo opustit 44 lidí, z toho 11 se nadýchalo kouře. Jedna osoba skončila v nemocnici. Ulice je aktuálně neprůjezdná. Příměstské vlaky v Praze a okolí budou od roku 2030 zřejmě opět provozovat České dráhy. Zadavatel neobdržel v zákonné lhůtě žádné námitky proti vítězi tendru. Podepsání smlouvy dojde zřejmě v září. České volejbalistky odehrají v Brně už čtvrtý zápas na evropském šampionátu. Od 7 večer budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svíbou.
0: Dobré ráno ode mě i od Adel, co nás čeká v té následující půlhodině. No podíváme se na počasí, ale podíváme se taky, kam dneska zamíří náš krajánek. Teď je půl osmé, tak dobré ráno.

0: Byl Karel Goda, pábitele na Blaníku a my vás teď budeme taky pábit.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Abyste taky sledovali cestu Krajánka Rádia Blaník, protože ten se dneska na ty cesty zase vydává, bude objevovat místa, na kterých jste třeba nikdy nebyli, ale která stojí za vidění. Martin Císař dneska vyjíždí za chvíli z našich garáží. Martine, ahoj, vítám tě ve studiu, dobré ráno, tak kam to dneska bude?
3: Taky přeji krásné ráno a děkuju za otázku. Dnes to budou střední Čechy. Vyrazím do muzea Škodovek. Jedno krásné muzeum nemají Mladé Boleslavy, tam možná taky, ale je v Čerčanech. A tady se ho moc vychvalují, tak se zajdu podívat, jak to muzeum Škodovek tady vypadá. A potom to budou dál střední Čechy, město Příbram, a tady mě bude zajímat historie hornictví. Tak si to nenechte ujít, poslouchejte, Blaník Krajánek se přihlásí po druhé a po páté hodině odpolední.
0: Tak obojí rozhodně stojí za návštěvu. Děkujeme, Martine, ohlasy nám, dobře dojeď a v pořádku se vrať, a teď už Lady Gaga, Bradley Cooper a Shallow na Blaníku 4 minuty po půl osmé.

0: Helena Vondráčková a Vzhůru k výškám na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Ale oni z nebe nespadnou, tam je nečekejte. Týden až 10 dní prý trvá, než vyrostou po prvním dešti nebo po dešti houby. To znamená, že když nám zapršelo minulý týden, tak pořád ještě to nebude plný košík, ještě pořád musíme čekat. Možná až do příštího týdne a nezačnou nejspíš hned růst hřiby. Jako první mohou vyrazit žampiony, bedly, špičky anebo píchavky, tak s tím je asi taky potřeba počítat. Takže tak nejdřív asi o víkendu můžeme vyrazit na houby. Jak to bude dneska s počasím?
2: Pokud byste na houby chtěli vyrazit, ale už dneska ráno, tak se podíváme, jaké jsou aktuálně teploty, jestli u toho nezmrznete a nezmrznete. Ty teploty už jsou teď poměrně vysoko. České Budějovice hlásí 13 stupňů, Karlovy Vary a Plzeň shodně 14, Liberec tady taky 14, ale Ústí nad Labem 17, no a nejtepleji máme klasicky v Brně, tady už teď 18 stupňů Celsia. V maximech může být dnes až 27, v místech se srážkami okolo 17. Jinak dnes ale nepočítejte se sluníčkem, bude oblačno až zataženo a ojediněle se můžou objevit i přehánky.
0: No a kdybyste mermomocí opravdu chtěli vyrazit na ty houby už dneska ráno, tak největší šanci máte v některých částech Jeseníků, Orlických hor anebo Blanského lesa. Tak jinde možná nenajdete ani prašivku, ale držíme vám palce. Headway a Vodislav na Blaníku za chvíli. Za 2 minuty bude 7:45.

0: What is love a Headway na Blaníku v dobrém ránu.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Máme 25. srpna, začátek školního roku se blíží, zatímco děti se možná těší, hlavně na kamarády. Učitelé ti se netěší pravděpodobně vůbec na nic a rodiče se taky asi netěší, protože ti počítají, kolik je to bude celé stát a jak to všechno organizačně zvládnou. Jak je to s tou organizací začátku školního roku, Adel?
3: No, ukázalo se, že to je poměrně stresující. Průzkum Ipsos pro společnost Plaxi ukázal, že to stresuje především ženy.
0: A proč? Pouze,
3: no, protože většinou je to na těch maminkách, no, stále. A ty už máš taky ty děti velké, ty už se postarají. Ale vůbec jako se synchronizovat, aby když jedno dítě jde na kroužek, aby to druhé potom nečekalo, aby to rodiče všechno zvládli, tak to je stresující. 6% mužů, tak to je to procento, kde to stresuje tedy převážně ty muže, jinak potom 2/3 je tedy na ženách a 1/3 zhruba je, když si to dělí půl na půl ten stres. A nejvíc stresující jsou tedy ty finanční náklady, potom je to sladění práce a školy, organizace rozvodu rodiny, výběr a organizace kroužků. No, jenom tady na to čtu a taky jsem z toho normálně vystresovaná.
0: Já jenom, abych tě uvedl do obrazu. Ono to neplatí, jakože čím větší dítě, tím víc se o sebe postará. Čím větší dítě, tím větší chaos.
3: Teda. Dobře, budu potom, na to pamatovat.
0: A potom jsou tady samozřejmě ty peníze, aktovky, bačkory, sešity, pomůcky, obědy, družina, kroužky. No, suma sumárum v průměru utratí za školáka rodina kolem 7000 korun. To nejsou úplně malé peníze, takhle po prázdninách, po dovolených, když si člověk vyhodil trošku z kopítka. No, jsme s vámi a budeme s vámi na začátku školního roku. A teď už Lucka Vondráčková, Radim Flender a Stanice Svět na Blaníku.

0: Amstel, Stanley, Inga, Elton John na Blaníku na konci další ranní hodiny. Už se ale chystá ta další 60 minutovka mezi 8 a 9, kde vás čeká třeba Michal David. Marie Rotrové vyjde Hvězda Supernova. A Marek Ztracený stále věří.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Hezky česky na Blaníku i po 8, teď je 7:56. Rádio
2: Blaník. Blaník za volantem.
3: Hezké ráno přeje Tereza Musilová. První zastávkou je hlavní město. Na Pražském okruhu na 82. a půltém kilometru směrem k letišti pozor u sjezdu na Jesenici. Je tam nehoda osobáku s nákladňákem a provoz sílí. Tunely proto můžou být blokově odbavovány. Na Ústecku opatrně mezi Řehlovicemi a Trmicemi. Tam se srazilo osobní auto s motorkářem. Na místo vyjeli záchranáři. A na severu Čech je nehoda ještě na Liberecku mezi Dětřichovem a Frýdlantem. Tam bouralo osobní auto s nákladňákem a projíždí se jenom Kyvadlově. A skončíme na Znojemsku. Na příjezdu do Bojanovic směrem od Hlubokých Mašůvek srazilo osobní auto divočáka. I tam je provoz částečně omezený.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Poslanci se dnes pokusí přehlasovat prezidentovo veto. V Česku se znovu objevila sršeň asijská. Češi hodlají cestovat i bez ohledu na konec prázdnin. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Do sněmovny dnes zamíří opět sporná vládní novela rozpočtových zákonů. Tu vetoval prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Sněmovní opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. Vládní poslanci chtějí veto přehlasovat. Na Mělnicku se objevila sršeň asijská. Představuje velké riziko pro včelstva i hmyz. Jednoho jedince opakovaně pozorovali v Liběchově v červenci a počátkem srpna. Pátrání po dalších jedincích nebo hnízdě ale bylo zatím neúspěšné. Mohlo se tak jednat jen o jedince dovezeného do nedalekého mělnického přístavu. Ani s koncem prázdnin neupadá chuť Čechů cestovat. Letošní letní sezóna byla podle cestovních kanceláří úspěšná i přesto, že i u nás panovaly tropické teploty. Potvrzuje to za Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur Jan Bezděk.
6: Já si myslím, že pro Čechy je hodně důležité to moře, tím, že ho tady nemáme. Prostě ten týden nebo 10 dní u moře je takové synonymum letní dovolené. Možná vlastně ty teploty už se příliš neliší mezi těmi tady a mezi těmi v Řecku a v tom Řecku přece jenom toho moře se to tráví líp než tady v České republice. Takže ten zájem, že by nějak jako klesal, to nepozorujeme.
5: Lidé měli letos největší zájem o řecké ostrovy, Turecko a nebo Egypt. Krajský soud dnes projedná odvolání v kauze bývalého děkana Plzeňské univerzity Lukáše Šticha. Tomu letos v březnu uložil okresní soud podmínku a pokutu 150 tisíc korun za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Případ se týkal vyplácených stipendií. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, já jsem tady našel jedno výročí, které se pojí k dnešnímu dni 25. srpnu. Před 680 lety se konala první svatba během seskoku padákem. Tak ať už dneska plánujete cokoliv, ať vám to dopadne hlavně dobře. Za minutu bude 8 a otevíráme další ranní hodinku. Tady je Michal David a pár přátel. Dobré ráno.

0: I promise myself a Nick Kamen v dobrém ránu na Blaníku. O prázdninách se vracíme k předprázdninovým ranním hostům na telefonu. A takhle jsem si před prázdninami povídal s Pavlem Kožíškem.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: No a dneska ráno si budu povídat s kouzelníkem na lince, je totiž Pavel Kožíšek, dobré ráno.
3: Ano, hezký dobrý den.
2: Nejenom kouzelník, ale taky zakladatel divadla Kouzel a muzea fantastických iluzí. Nebo už toho máte víc?
3: tohle to mě úplně vytěžuje, já zaplať pámu, mám práci, která je zároveň mým koníčkem, takže mě to strašně baví. Teďkon teda v divadle už začaly nám divadelní prázdniny, takže teď máme trošičku pauzu, máme samozřejmě spoustu letních akcí na různých venkovních festivalech a slavnostech, takže tam se samozřejmě na naše diváky budeme těšit. No a pochopitelně stále si věnuju Muzeu fantastických iluzí ve Vodičkově ulici, pokud to můžu posluchačům trošku přiblížit, tak je taková interaktivní, troufám si tvrdit, i trošku zábavná expozice, kdy se třeba proměníte v obra, půlka jednoho těla, půlka těla bude na jedné straně levice, druhá bude na druhé straně levice, projdete se hlavou u stropu. No zkrátka, tam u nás je možné úplně všechno. Máme tam více jak 150 interaktivních zábavných exponátů, kdy si pořídíte vtipná videa a fotky a hlavně tam spousta optických klamů a hádanek. Všechno to jsou buď originály nebo věrné repliky, většinou z konce 19.

0: 19. století, protože já jsem sběratel právě optických klamů a iluzí. Není to prosím pěkně o kouzlení, s kouzlením to nemá prakticky nic společného, je to o optických iluzích, kde se zkrátka z vás může stát naprosto kdokoliv.
1: No ale kouzlení je přece taky vlastně trošku iluze, není to? Iluze.
0: Ano, tak už staré latinské přísloví, pravý svět chce být klamán, tedy budiš klamán, protože to je právě to nejkrásnější pocit okouzlení a pocit tajemna, co můžeme vlastně prožívat.
1: Jaké kouzlo jste objevil naposledy? Rozšiřujete ještě sbírku kouzel?
0: Určitě vždycky se samozřejmě snažíme diváky u nás v divadle v Líbeznicích Prahy zase dostat něčím novým, co třeba vidíme někde jinde ve světě, takže samozřejmě se snažíme udržovat trend, aby divák, pokud něco vidí v Las Vegas nebo v asijských státech, kde já jsem třeba 2 roky žil a vystupoval v Japonsku, jsou kouzla velice populární, tak aby to mělo šanci vidět i u nás. No a třeba teď aktuálně v muzeu připravujeme nový exponát, během pár dnů se tam můžete u nás proměnit v pekle, takže určitě, pokud si chcete zažít to, jestli jednou skončíte v pekle, tak se to u nás můžete teď na nečisto vyzkoušet.
1: Jsem úplně jistý, že si to chci zažít, ale možná, pokud to nebolí, tak ano.
0: Ne, určitě to nebolí. U nás je to opravdu všechno o zábavě, takže u nás opravdu ničeho bát nemusíte.
1: No a když už vás mám, Pavle, na lince, předpokládám, že i kouzelník jí něco, snídáte?
0: No, samozřejmě. A já to tak střídám. Někdy mám chuť na sladkou a někdy se zase ukloním vajíčka, nebo manželka mě překvapí nějakou zase slanou snídaní, takže určitě já jsem z takové té staré školy, že zkrátka snídaně je korun zkrátka.
1: V Líbeznicích navíc máte dobrou pekárnu, jsem zjistil.
0: Ano. To máte naprostou pravdu, tam se také chodíme pro pečivo, ano.
1: No a ještě jedna poslední otázka, kterou dávám všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
0: No mě potěšilo, máme nového pejska Yorkshireského teriéra, protože my jsme pejskařská rodina, no a manželka s ní, je to holčička, s ní chodí na cvičák ke dvou cvičitelkám, no a teďkon byla úplně ze všech nejlepší, takže z toho mám obrovskou radost.
1: Tak je pozdravujte pejska i manželku a ať se vám daří. Díky moc, krásný den a naslyšení.
0: Ano, hezký den a všem posluchačům kouzelní poslech. Děkuju. Ranní host
1: Rádia Blaník. Tak to bylo povídání s Pavlem Kožíškem, předprázdninové. Teď se dívám, že zítra je navíc nějaký psí den nebo den psů, takže všem psům už takhle dopředu všechno nejlepší. Teď Marie Rotrová, mě vyšla hvězda supernova. Na Blaníku v 8 hodin a 10 minut a za chvilku už počasí.

0: vyšla hvězda Supernova, zpívala Marie Rotrová v Dobrém ránu na Blaníku. Je 25. srpna, den, kdy před 151 lety první člověk přeplaval kanál La Manche mezi Anglií a Francií. Trvalo mu to 22 hodin. Mám takový pocit, že dnešek nebude vhodným dnem na to vyrazit někam k vodě. I když výjimky budou.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Že mám pravdu.
2: Máš pravdu. Jak já říkám, kdo má co rád, takže pokud se rádi koupete pod oblačnou až zataženou oblohou, pak je dnešní den pro vás ideální. Toho sluníčka totiž opravdu moc nebude a ty přehánky budou, nicméně budou teď pomálu, ale odpoledne a k večeru budou přibývat od jeho západu a výjimečně se může objevit i nějaká ta bouřka. Co se týká teplot, tak ty budou vysoko 21 až 25 na naprosté většině území. Na jihu Moravy dnes můžete naměřit až 27, v místech se srážkami okolo 17, no a podobně bude i na horách.
0: A já stále věřím, že přijde ještě léto. Ono, meteorologové taky věří, že ještě v první polovině září by mohlo opravdu dorazit, ale teď už věří Marek Ztracený na Blaníku.
3: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Manic Monday a Bangles na Blaníku, já si teď pomůžu jinou klasikou. Tuhle sobotu, 29. srpna, by oslavil 68. narozeniny Michael Jackson. A jeho příběh je neustále tématem k točení filmů a seriálu a sepisování knih. A ten jeho životopisný film, ten vlastně nedávný, bude mít i pokračování. Ten první se vysloužil mnoho kritiky, že byl až moc oslavný. To pokračování se ale má dostat i k jedné z nejkontroverznějších kapitol jeho života. Ten chystaný druhý díl životopisného filmu Michael se má zabývat také obviněními ze sexuálního zneužívání nezletilých, která proti zpěvákovi zazněla v 90. letech a později. V prvním filmu se k ním vlastně tvůrci vůbec nedostali. Proto tam nebyli, protože ten příběh skončil na konci 80. let. Michael Jackson, stejně jako v prvním filmu, stvární jeho synovec Jafar Jackson a právě ten říká, že pokračování by mělo nabídnout především pohled na samotného Michaela. No, je to samozřejmě hodně citlivé téma, každopádně zájem o pokračování bude asi obrovský, protože ten první film Michael překonal letos miliardu dolarů v kinech a stal se nejvýdělečnějším hudebním životopisným filmem vůbec, že pravděpodobně podobně bude mít našlápnuto i ta dvojka. Ale teď k nám, tady je David Koller a čas nejde vzít zpátky. Je 8:21.

0: David Koller na Blaníku a čas nejde vzít zpátky, je 8.20 a 26, pardon, a to je nejvyšší čas na krátké zprávy a informace o dopravě. Rádio Blaník.
1: Blaník za volantem.
2: Krásné ráno přeje Tereza Musilová. Kolona je stále na Pražském okruhu. Provoz tam komplikuje nehoda, která se stala na 82. a 5. kilometru směrem k letišti u sjezdu na Jesenici. Tunely můžou být blokově odbavovány. A v Praze ještě zůstaneme. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov bourala dvě auta, kolona má přes 2 kilometry. A v centru v Legerově ulici pozor na křižovatce s Vinohradskou směrem na Florenc. Tam se srazilo osobní auto s dodávkou a kolona se táhne od Nusa. Mostu. Zdržíte se taky na trase mezi Svitavami a Brnem při průjezdu Lipůvkou. Tam havarovala dvě auta a projíždí se Kyvadlově a na cestě z Brna do Třebíče je bouračka u Kývalky, i tam jsou v sobě dvě osobní. Zdržení je ale minimální. Šťastnou cestu.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem stále stojí. Kolem 4. ráno tam najel osobní vlak do Kamení na kolejích. Místo vlaků jezdí v úseku Lašovice-Rostoky náhradní autobusy. Konstantinovy lázně obnovili po 10 letech secesní vilu. Rekonstrukce vyšla na skoro 10 milionů s podporou kraje a ministerstva kultury. Obec dále rozšířila školu a postavila i velké parkoviště. Praha 1 opraví Kranerovu kašnu na Starém městě. Práce přijdou na skoro 17 milionů. Což je o skoro polovinu méně, než radnice původně předpokládala. Předseda Evropské rady Antonio Costa dnes navštíví Slovensko. Zahájí tam cesty po členských zemích Evropského bloku. Dnes také zavítá do Estonska a ve čtvrtek se pak v Praze setká i s premiérem Andrejem Babišem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré úterní ráno. I přes tu předpověď počasí na dnešek slunce dál svítí. U nás na Blaníku, jednak v tom našem logu máme sluníčko a jednak ve vysílání slunce dál svítí. Ale tohleto sluníčko vám může vydělat, no ne zrovna malé peníze, tak o tom bude řeč už za malou chvíli. Za minutu a půl bude 8:30.

0: Fajn.
1: No, všude je fajn, hlavně na Blaníku. Tohle je skupina Jelen a všude zdejší. Zpěvákem skupiny Jelen je Jindra Polák a ten si zaspíval taky v naší hymně Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
3: Slunce dál svítí.
1: Jenom pro připomenutí, tohle je ona.
2: Slunce dál nám svítí.
1: A kromě Jindry Poláka si tam zaspíval taky Petr Kolář, Tereza Mašková, Igor Tymko z No Name, Xendo X, Olga Lounová, anebo Kateřina Marie Tichá, a ta včera někomu vydělala 5000.
4: Tohle místo je všude kolem nás, stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
5: Poslouchat ten hlas a říct si teďka to jméno. Tak Báro, kdo pak to byl?
6: Je to Kateřina Marie Tichá?
5: Myslíte, že to je Katka, jo? A jste o tom přesvědčená?
6: No, jsem.
5: Tak já musím zklamat naše posluchače, protože nebudou hrát o 10 tisíc.
1: No a z toho vyplývá, že dneska se hraje o kolik, Adel?
7: Dnes se hraje opět o 5 tisíc korun.
1: Tak zkus připomenout, jak to teda udělat, abych mohl vyhrát těch 5 tisíc, teda já ne.
7: No ty ne, ale pokud někdo z našich posluchačů uslyší hymnu Slunce dál svítí od začátku do konce, zahrát v našem éteru kdykoliv od pondělí do pátku ve všední den, tak volejte na 800 109 109. No a pokud se dovoláte jako první, tak jste jako Bára ve hře, ale tím to ještě nekončí. My vám pustíme takhle ukázku, kde zpívá jenom jeden z těch interpretů, a pokud se vám povede uhádnout, tak dostáváte 5000, a pokud ne, tak se to přelévá do dalšího dne, takže další posluchač má možnost vyhrát 10 000, 15 000 a tak dále.
1: Jednoduché jako facka, tak vám držíme palce.
3: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Krištof a Sima Martauzová a Hvězdáři na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak možná už jste to taky slyšeli, na Mělnicku se objevil nezvaný návštěvník z Asie, sršeň asijská, a ochranáři teď pátrají po tom, jestli se někde poblíž neukrývá jejich hnízdo, anebo jestli je to jeden jediný jedinec, který prostě nějakým způsobem dorazil na Mělník do přístavu. No, myslím si, že až taková sršeň asijská zjistí, jaké počasí nás dneska čeká, tak rychle zbalí kufry a popluje zpátky do Asie. Co nás dneska čeká?
2: No, dnes nás čeká takové to ošklivější léto, bude totiž oblačno až zataženo, takže toho sluníčka dnes moc nebude. Ani ty přehánky ale nebudou. Odpoledne a k večeru se začnou objevovat od jihozápadu, do té doby budou opravdu jen výjimečně. Nejvyšší denní teploty 21 až 25, na jihu Moravy může být až 27. Pokud ale bude pršet, tak počítejte spíš se 17 stupni Celsia.
0: Mimochodem, já se ještě vrátím k té sršni asijské, tak až je někde uvidíte, tak prosím vás, neberte na ní plácačku, ale hlásit. A za chvíli Mike Goldfield a Bonnie Tyler, a potom už se mrkneme na dnešní malou nápovědu k tajemnému roku.

0: Michael Fielda a Bonnie Tyler a Islands. Na Blaníku minutu po 8:45, blíží se 9:00 a blíží se taky hledání tajemného roku. A tahle znělka.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A kam se vypravíme tentokrát? No tentokrát to bude do roku, kdy jste poprvé mohli vidět tuhle pohádku.
3: Co pak tady chceš tou sekírkou?
4: Uvařit si z ní polívku.
0: A více po 9:00. Teď ještě Týma krátké lásky.

0: Bananarama Vinas na Blaníku v 8.53. A za pár minut už dnešní tajemný rok a dnes v něm tyhle písničky. Taky třeba tahle. A bude toho mnohem víc a víc i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté. Teď je 8.53.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: McDonald's vás zve na hypodrom do Bravantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
9: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Vláda vyhlásila boj drogám. Železniční přejezdy pohlídají kamery. Doprava na D1 u Kývalky je omezená.
10: Rádio Blaník.
11: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda radikálně vytáhne proti drogám. Ministři vnitra a zdravotnictví dostali za úkol připravit do poloviny září legislativní návrhy, které mají v této oblasti umožnit radikálnější postup státu a jeho složek. Podle premiéra Andreje Babiše, podle kterého je stávající situace děsivá a alarmující, nedávné kontroly vedly k zajištění množství látek a substancí, včetně 3 tun hašiše a 1200 kg kratomu. Na železničních tratích přibývá nehod. Nejde jen o sražené lidi, kterých je letos víc než sebevrahů, ale často se také středávají na přejezdech vlaky s auty. Správa železnic teď plánuje instalovat na desítkách přejezdů kamery. Ty budou zaznamenávat registrační značky aut a také chování řidičů, třeba jestli respektují světelnou signalizaci a dopravní značky. Silničáři začali na Brněnsku opravovat nájezd a sjezd na D1 u Kývalky. Rampa je do konce tohoto týdne zavřená a řidiči musí využít objízdnou trasu. Od příštího týdne se silničáři přesunou blíže k Rosicím a průjezd bude umožněný po stavbě jedním pruhem v každém směru. Letošní vedra tvrdě zasáhla volně žijící živočichy. Záchranné stanice přijaly například rekordní počet rorísů obecných. Za nárůstem jsou podle ochránců přírody extrémní teploty v době hnízdění a víc říká za Český svaz ochránců přírody Zuzana Kučerová.
12: Sezóna rorísů přitom ještě úplně neskončila. Péče v zajetí o tyto ptáky je mimořádně náročná. Chcete-li záchranné stanice podpořit, můžete tak učinit přes darovací portál daruj.zvířevnouzi.cz.
11: V případě nálezu zraněného živočicha je možné se obracet na centrální dispečink anebo přímo na spádovou záchranou stanici. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
10: na Rádiu Blaník.
0: A otevíráme dnešní hledání tajemného roku. Připomínám, kontakty, své tipy a vzpomínky můžete opět volat na 800 109 109 a psát na 603 118 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Na vaše první tipy, protože ty první už dorazily, zkusíme nejdříve telefon. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Marek se předně uznojímá. Já bych typl, že ta pohádka je pohádka režiséra Bořivoje Zemana a je z roku 1977 a z tohoto roku je i Hanka Zagorová Stoupám. Dík vám moc, Marek Zdie.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: A pojďme na SMSky.
2: Další čárku k roku 1977 máme v SMSkách, typuje ho tady Denisa, potom tady přidám ještě jednu podobnou SMSku. Zdravím do Blaňku, typuje tajemný rok 1977 podle písniček. Tehdy mi bylo krásných 24 let a měla jsem dvouletou dceru Markétku a celý život před sebou.
0: Děkujeme.
2: A potom tady máme ještě tip na rok 1978 a ten nám poslala Milena.
0: Děkujeme, Mileno. Tak a jdeme na tu první nápovědu. Co říkáte?
3: Dobrý den, paní mámo.
4: Co pak tady chceš s tou sekírkou?
3: Uvařit si z ní polívku.
4: No máte z nebo co? Ze sekírky polívku?
3: Sekírkovou to neznáte?
4: Ne.
3: To nevíte, co je dobrý? Jen mi takhle hrnek horký vody.
4: Sešoupa se, že ti není rovno. Na, tady si naber vody, co chceš. Na moutě, to jsem teda zvědavá.
3: No, to budete koukat.
0: No a ten, kterého jste letos mohli slyšet vlastně poprvé na Blanickém konopišti, Jiří Kon, si v tajemném roce zahrál hlavní postavu v pohádce Honza málem králem. Byť ho tam tehdy mluvil někdo jiný. 1. července jste poprvé mohli tuhletu legendární pohádku Bořivoje Zemana vidět poprvé. Tak si dáme ještě jednu ukázku.
5: Chceš ke mně do služby? Platí. Počkat. U mě je takový zvyk, že šalidinu mi nic neplatím. Ani groš.
4: Jo. Jenom to, co sní.
5: Nic víc, ani míň.
3: Že jste to vy, hospodáři, a tě po vaše. Ale pod jednou podmínkou. Kdo z nás dvou dá první vejpověď, dostane od druhého pořádně za uši. Platí?
0: Tak Jiřího Korna v pohádce Honza málem králem sice namluvil Michal Pavlata, ale tu písničku, tu si naspíval sám. Tak tu si teď taky dáme a vyvolejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118, ve kterém roce se nacházíme.

0: Knowing me, knowing you a ABBA, i tohle je písnička z tajemného roku, která by vám mohla ukázat cestu.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A tu cestu vám mohl ukázat taky Jiří Korn, jako Honza, který se stal málem králem. A to 1. července tajemného roku, protože tehdy jste tuhletu písničku, tuhletu pohádku Bořivoje Zemana mohli vidět poprvé. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Veselá, dobrý den.
0: Dobrý den, jaký máte tip?
2: Já tipuju rok 1977.
0: A co jste dělala v roce 77?
2: Bylo mi 10 roků a milovala jsem pohádku Honza málem králem.
0: No, tak to my všichni. Paní Veselá, odkud voláte?
2: Já volám ze Šidlova u Zákup a...
0: A to stačí. Zůstaňte dál veselá, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Vy taky, naslyšenou.
0: A pojďme na SMSky.
3: Mám tady další čárku k roku 1977. Podle pohádky Honza málem králem poslala nám ho Vendula a napsala k tomu vzpomínku. Bylo mi 16 let, užívala jsem si život středoškolačky a první zamilování.
0: Díky moc.
3: Přidám Ivu z Prostějova, ta taky typuje rok 77 podle pohádky a napsala mě bylo 6 let, takže první třída.
0: Díky, díky.
3: Ale máme tady třeba i tip na rok 1978, který nám poslal Radek.
0: Píšu 78. A jaký tip máte vy? Nestyďte se, zavolejte nám na 800 109 109 anebo to dejte do SMSky a pošlete na 600 318 118 a třeba vám v tom hádání pomůže i tahle písnička.

0: Nech to být a Olympik, nenechávejte to být. Brnkněte nebo napište.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Ale vy voláte a píšete, tady je důkaz. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Večerová, dobrý den. Můžu si pnout?
0: Musíte, když jste se dovolala, povídejte.
3: Já bych řekl, že to byl rok 1977.
0: Aha, a proč si to myslíte? Proč zrovna rok 77?
3: No, protože mě bylo mi 17 a chtěl jsem být tou kurvalinkovou.
0: Jo, jasně, aby se do vás zamiloval Jiří Korn, no, že jo?
3: Jasně.
0: Díky moc, mějte se krásně, naschledanou. Adel, pojďme na SMSky.
4: Podívám se nejdřív na Facebook, kde můžete taky tipovat a tady jednoznačně dominuje rok 1977. Typuje ho třeba Pavlína nebo Zdeňka.
0: Děkuji oběma.
4: Dobrý den, Blaníčku, dnes tipuje rok 1977 podle pohádky. V tu dobu se rodiče teprve seznámili, takže ještě jsem nebyla na světě. To nám napsala Jiřina z Hlinska.
0: Díky.
4: No ale máme tady třeba i tip na rok 1975. Ten nám poslal Jirka.
0: 75. od Jirky. Dělám čárku, píšu. Co vy? Jaký máte tip? Zavolejte na 800 109 109. Pište na 600 318 118 nebo do komentářů na našem Facebooku. Hledáme rok, ve kterém se Honza málem stal králem, respektive kdy jste poprvé mohli vidět tuhle tu pohádku a kdy jste taky poprvé mohli slyšet písničky, které si hrajeme. A další nápověda už za chvilku. Tajemný

0: Hledáme tajemný rok. Rok vašeho života.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Arctic Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
0: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Haló, haló! Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
4: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
7: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
8: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
9: Na co?
8: Na naši fotovoltaiku.
9: To je pravda, přitom pracuje každý den.
8: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
9: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
8: Nestačí, důležité je vyrábět naplno.
9: A kdo se o to postará?
8: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
9: Tak to máme jasno.
10: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Lidové české rádio. Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Tajemný rok.
2: A my pokračujeme v hledání dnešního tajemného roku. Už jsme si tady zahráli z českých písniček třeba Duhovou vílu od Hanky Zagorové a Petra Reska. Měli jsme tady Olympiky, nech to být, a měli jsme tady taky písničku Svítí slunce nad hlavou od Jiřího Korna, což je písnička, která zazněla v pohádce, ve které si Jiří Korn zahrál hlavní roli, byť ho mluvil tehdy Michal Pavlata. Ta pohádka měla premiéru 1. července tajemného roku. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Říza, tak já sázím na 77. Je to úplně jasný.
2: Co jste dělal v tom roce?
3: To mi bylo 15 a prožíval jsem hudbu samozřejmě a poznal jsem to podle Olympiku Marathon, jo?
2: Legendární album. Co jste ještě poslouchal?
3: Legendární, ono, myslím si, že tato písnička, co jste pustil, byla jedna z těch lepších, no, jinak to... To píčko nic moc, no, tenkrát, ale byla ta normalizace, že jo.
2: Jasně, a to. Jasně. Co jste ještě poslouchal v té době teda, kromě Olympiku?
3: No tak já jsem byl vlastně, já jsem 62. roční, takže jsem Rolling Stones, Beatles, ale potom už to nastupovalo to tvrdší u mě, Black Sabbath a podobně, Deep Purple.
2: Tak děkuju za vzpomínky, mějte se krásně, nashledanou.
3: Vy taky, nashledanou.
2: Tak Adel, pojďme na další SMSky.
4: Přeji krásný den, tipuji rok 1977, v tomto roce mi bylo 15 let. Jeli jsme s rodiči poprvé k moři do Bulharska a já po prázdninách nastupovala na studia v Praze, to nám napsala Iveta z Mariánských Lázní.
2: Děkujeme, Iveto.
4: Potom tady máme jeden tip od Jany ze Žďáru nad Sázavou. Blaníčku, já tipuji rok 1978.
2: A my děkujeme.
4: A potom přidám ještě jednu čárku k roku 77, tu nám poslala Anec Klatov podle pohádky Honza Málem Králem a napsala, v tomto roce jsem ještě nebyla na světě.
2: Díky, díky, i tak, že jste to napsala. No a tady je další slovní nápověda, co pak se nám stalo ještě v tajemném roce. Tak třeba konalo se 44. mistrovství světa v ledním hokeji. Probíhalo od 21. dubna do 8. května ve Vídni. No a my jsme to vyhráli.
5: Z vítězného utkání připomínáme branku našeho Martince.
6: Konečně se přetrhli spolu, tady někdo vzadu skrytý, myslím, že Martinec, Vlado.
5: Československo, Švédsko, 2-1.
2: Tak, brali jsme tehdy zlato, Švédsko, stříbro a Sovětský svaz, bronz. Tak i to je vzpomínka na tajemný rok. No jo, ale ve kterém roce to jsme? Brnkněte na 800 109 109 anebo napište na 600 318. 118 a z tajemného roku je i Jožin z Bažin.

0: Tak to byla další z legendárních písniček z tajemného roku, američtí Eagle za Hotel California. Písnička, která má spoustu cover verzí, ale originál je prostě jenom jeden. Právě jste ho slyšeli. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych si chtěla tipnout Tajemný rok.
0: Tipujte, a kdo tam, řekněte mi jenom křestní jméno.
1: Tady Katka.
0: A odkud voláte, Katko?
1: Z Ketkovic.
0: Povídejte, jaký máte tip?
1: Já si myslím, že je to rok 77.
0: 77, no dobře. A co jste dělala v roce 77?
1: No tak asi skoro nic, protože jsem byla malá, ale ten rok se mě narodil bráška.
0: Jo, takhle. Tak ho pozdravujeme a vám krásný den. Děkujeme, naslyšenou.
1: Jo, taky děkuju, naschle.
0: Tak a pojďme na SMSky.
2: Dobrý den, já si myslím, že je to rok 1977. Podle pohádky Honza Málem králem mě bylo 6 let a připravoval jsem se do školy. To nám napsal Honza z České Lípy.
0: Děkujeme, Honzo.
2: Přidám další tip od Petry. Zdravím Rádio Blaník, je to rok 77. Já jsem se v tomto roce narodila, bohužel jako třetí, takže se mě nedostali kočárek.
0: Aha, zajímavé, děkujeme.
2: A přidám ještě tip od Bodi z Liberce, ten typuje rok 1976.
0: 76. No tak mám napsáno a pojďme teda na další nápovědu. Já jenom zopakuju, že v tajném roce má premiéru pohádka Honza Málem králem, že jsme vyhráli hokejové mistrovství světa ve Vídni. A ještě se stalo tohle. 30. prosince tajemného roku papež Pavel VI. jmenoval kardinála Františka Tomáška 34. arcibiskupem pražským a primasem českým, legendární František Tomášek. Tohle je jedna ze vzpomínek na něj.
3: Vždycky v tom kázání mluvil i k otázkám společenským, to jsou nezapomenutelné takové ty jeho až výkřiky a gesta.
4: Jsem já i katolická církev na straně národa.
3: Takže to bylo takové jako emotivní a lidi fakt byli unešení.
0: Tak legendární kardinál František Tomášek se stává arcibiskupem pražským a primasem českým právě v tajemném roce a to byla poslední nápověda.
5: Tajemný rok
6: na Rádiu Blaník.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
13: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.

0: Jedna z trošku zapomenutých písniček Jany Kratochvílové, Starý Šenk se jmenuje a je z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Jsme skoro u konce, tady jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Alča z Horního Jiřetína. Volám na Tajemný rok.
0: No, povídejte.
3: Je to rok 1977, ale vzpomínk bohužel nemám, protože mi byl to prvé rok.
0: Tak oni tam budou nějaké, ale zasunuté hodně.
3: Asi ano.
0: Moc vám děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: Taky vám, naslyšenou.
0: Tak a pojďme na poslední SMSky.
4: Krásné ráno, typuji rok 1977 podle pohádky Honza Málem králem. V tom roce jsem byla ještě na houbách, ale mé nynější přítelkyni bylo už 7 let. Dnes jsme spolu krásných 11 let, to nám napsal Karel s Lenkou z Krupky u Teplic.
0: Děkujeme.
4: Další čárku k tomuto roku přidává Jířa, v tomto roce se narodil můj budoucí zeď.
0: Díky, díky.
4: A potom přidám ještě jeden tip ke stejnému roku. Hledaný rok je 1977 podle písničky Duhová víla. No a já jsem se v tomto roce narodila, to nám napsala Andrea ze Znojma.
0: Díky, díky. A já tady ještě zareaguju na jednu SMSku, protože tady někdo píše, že podle Google je písnička Hotel California z jistého roku a že to nesedí k ostatním rokům. Ono to sedí. My vždycky totiž počítáme, kdy písnička vyjde takzvaně na singlu, ne na albu, ale na singlu samostatně a je vypuštěna do rádií. Tak si za chvíli můžete zkontrolovat, jestli ten rok je správný. Honza Málem králem, pohádka, která se objevila, nebo kterou jste poprvé mohli vidět právě v Tajemném roce. Vyhráli jsme hokejové mistrovství světa ve Vídni a kardinál Tomášek byl v Tajemném roce taky jmenován arcibiskupem pražským a primasem českým. A pokud jste dnes typovali rok
1: 1977,
0: tak jste typovali správně. A právě i v roce 77 Hotel California vyšla na singlu.
1: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Nebo písnička Hotel California vyšla na singlu, aby to bylo správně česky. Teď už Bonnie M a Belfast. Ještě jedna hudební vzpomínka na rok 1977. Za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A my se na vás s Adélkou těšíme zase zítra ráno v 6. Mějte se krásně a zůstaňte s Blaníkem.

0: Belfast a tím končí tajemný rok. My vám dál budeme hrát hlavně hezky česky a těch jmen, když se podívám, jo. Alice Springs, opět Aradeček, Petr Novák, Karel Zich, no prostě hezky česky celé léto. Posloucháte Rádio Blaník a za nějakých 6 minut už bude 10 hodin dopoledne, tak já to nebudu protahovat a teď ohlásím dopravu, počasí a zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Pohodové dopoledne přeje Tereza Musilová. Dnešek zůstane na Moravě a ve Slezsku zamračený, objeví se taky déšť nebo přehánky a teploty vystoupají na 17 až 25 stupňů Celsia. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profistavebních strojů a profinářadí www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Blaník za volantem.
2: Z regionu máme aktuálně hlášené dvě dopravní nehody. První se stala v Ružnově pod Radhoštěm v ulici Dukelských hrdinů. Boural tam náklaďák. Na místě vyšetřují policisté a provoz je částečně omezený. Pozor taky ve Vsetíně v ulici Svárov. U křižovatky s ulicí Hlásenka havarovalo osobní auto, narazilo do dopravního značení. S opatrností se kolem projet dá. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. A teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Poslanci znovu posoudí novelu k veřejným rozpočtům. Stavba dálnice přes Český ráj bude mít delší zpoždění. V německém Lipsku řešili další dron. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Změna rozpočtových pravidel je podle opozice likvidační, oslabuje rozpočtovou disciplínu a přináší účet na vnoučata. Změnu rozpočtových pravidel dnes bude řešit sněmovna. Vládní poslanci se budou snažit prezidentovo veto přehlasovat. Pokud novela dolní komorou projde, hodlá se opozice obrátit na ústavní soud. Chystaná stavba dálnice D35 přes Český ráj začne nejdříve za 7 let. Ředitelství silnic a dálnic totiž musí úplně od začátku zpracovat posudek dopadu stavby na životní prostředí, což zabere nejméně 2,5 roku. Původně měla stavba začít v roce 2029. Po nedávném zatmění slunce uvidíme další nebeský úkaz. Tentokrát půjde o částečné zatmění měsíce, které bude pozorovatelné od časných ranních hodin. Nejlepší podmínky pak nabídne v pátek hlavně jeho západ země. Jestli je potřeba se na podívanou vybavit speciální technikou, prozradí astronom Petr Horálek.
7: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Ukaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
6: Podobná zatmění nastávají maximálně 4x do roka. U letiště v německém Lipsku objevili další dron a výbušninu. Nález podle německých médií souvisí s incidentem ze začátku srpna, při kterém byl u letiště objeven bezpilotní letoun s výbušninou a další dron zřejmě narazil do nákladního letadla DHL. Vyšetřovatelé prověřují možné zapojení ruských zpravodajských služeb. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
0: Už je tady, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý
5: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 2 minuty zbývají do 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat, podíváme se do Zlaté kapličky, tedy do Národního divadla a taky do Tišnova, protože tam se chystá další letní koncert Rádia Blaník. Petr Novák, Hvězdičko blízkavá, 9:50, i když pořád ještě zbývá 1:45 do 10, tak začneme dřív, co vy na to. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Člena, přátelé, včera se jim u příležitosti zahájení 144. sezóny stal Štefan Margita. Svou cestu přitom ve Zlaté kapličce zahájil už v roce 1984 jako snový Lenský v Evženu Oniginovi a jako Koktavý Vašek v Prodané nevěstě.
1: Naposled to byla produkce, která měla premiéru v únoru, takže opera Richarda Wagnera Zlatorýna, a jak jsem už prozradil, pro veliký úspěch ta produkce se příští rok v září vrací zpátky, takže doufám, že ve zdraví tady budu opět stát.
0: Štefane, moc gratuluju. I Štefan Margita byl mým parťákem. Jednu středu, takhle mezi čtvrtou a pátou. Vy si celý ten rozhovor můžete připomenout na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanálu, protože Štefan, to je opravdu tak příjemný společník, že je to vyloženě pohlazení po duši. Uvidíme, jak to dopadne zítra. Zítra bude mým parťákem Slávek Boura, legenda a uragán 90. let. Opět Radeček a Eli, i tak to za to stojí, tak jdeme na písničku.

0: s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec,
0: na pustevny,
2: nebo na Karlštejn.

0: Alice Springs a jízda na vlnách Rádia Blaník. Já už jsem vám tady mockrát vyprávěl o Alice Springs, tedy městě, po kterém se tato zpěvačka jmenuje, nebo po kterém si dala pseudonym, to je město v Austrálii. Ale my se teď podíváme do Kanady, protože tam žije jedna dáma, která má jako mazlíčka velkou africkou želvu jménem Molly. No a Molly se z ničeho nic ztratila. Je to 2 týdny, co jí začala její majitelka postrádat, a tak po ní pátrala. A teď po 2 týdnech se konečně tahle želva Molly našla. A našla se, představte si to, 20 kilometrů daleko. Jo. Já jsem vám už jednou vyprávěl, že mě taky, když jsem byl malý kluk, utekla želva na zahradě a našli jsme ji v lese potom, asi já nevím, 0,5 kilometru daleko, tak jsem si vždycky říkal, jestli ji tam někdo nepopones, jo, protože je to přece jenom dálka pro želvu, že jo, želva ta se v podstatě plazí, jako. No ale evidentně teda želváci dojdou dost daleko, když mají tu volnost. Taky je teda taková varianta, že tu Molly, tu velkou africkou želvu, mohl někdo popovést, protože ji někde našel u silnice a říkal si, ta potřebuje někam do přírody, kde je krásně, a taky do popoves někam do lesa, kde je opravdu hezčí, jak si prostředí. Ale je tak jako přirozenější, že Molly ušla 20 kilometrů za 2 dny. Nepodceňujte želvy, přátelé. Za chvilku Miraj, anebo Tereska Mašková. O nás dvou na Blaníku.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhaus Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
5: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
6: Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
7: Stavebniny Janík.
6: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
8: Slyšel jsi, že chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm? 4 cm? To ani nepoznáš! Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
9: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty 5 zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
10: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
11: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
14: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
15: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
14: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
15: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
14: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
15: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
14: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
15: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
16: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
17: Ve vlaku či autobusu.
18: V čekárně u lékaře.
17: A nebo na procházce v lese.
18: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
17: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
18: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Tereska Mašková, která už se těší do Tišnova na náš letní koncert.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, tentokrát vyrazíme do Tišnova, přátelé, teď v pátek 28. srpna. A nejenom, že tam bude Tereska Mašková, bude tam taky Vojta Nedvěd.
2: Děda mi vyprávil, jak žilo v době, když život nosil tisíckrát.
0: Zahraje nám taky Blanická kapela a Janek Ledecký.
3: Vázem zastaví na pouště most a dešti tančí.
0: Máme to nabité, přátelé, takže náměstí Míru, teď v pátek v Tišnově, začínáme 5 minut před 5:30 odpoledne, vstupné se neplatí, to je naše klasika, a navíc budeme rozdávat sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu, protože tyhle samolepky vám už brzy možná přinesou spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku, takže v Tišnově tento pátek na náměstí Míru se sejdeme a užijeme si to.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku Meky Šbírka, taky Dan Barta, On My Head, písnička ze snowboardňáku na Blaníku.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
14: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
15: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
16: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.

0: Věra Martinová, Malý dům nad skálou na Blaníku. A my vám dál budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá Anna K.
1: A já to začínám chápat.
0: Tak si sedneme k táboráku. Dáme si pohodičku, klídeček, tabáček.
1: Polevem z vysokých otáček, pohoda, klídek a tabáček.
0: Vládne tady pohoda na Blaníku, vám řeknu. Hrajeme vám hezky česky celé léto a budeme pokračovat na podzim, potom v zimě, na jaře, prostě pořád. Už to takhle děláme 27 let a evidentně se to ujalo. Tak za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude 11 dopoledne.
2: Rádio
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
5: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
6: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
7: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio
9: Příjemné dopoledne přeje Tereza Musilová. Na obloze, na Moravě a ve Slezsku je dneska hodně mraků, oblačno až zataženo, vydrží do večera a místy se může objevit déšť nebo přehánky. Teploměr ukáže mezi 17 a 25 stupni. Tolik o počasí, teď už se vydáme na cesty.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
7: Blaník za volantem.
9: Nehodu máme hlášenou z Přerova. V ulici Velká Dláška na kruhovém objezdu srazilo osobní auto chodce. Počítejte tam s omezením. A omezení je taky na dálnici D1 ve směru od Olomouce do Polska. Na 366. a 0,5 kilometru probíhá v levém pruhu oprava mostu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. A teď už přichází Monika, která má pro vás připravené další zprávy. Šťastnou cestu.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
7: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Jesenické lázně původní nákazu neodhalily. Na Pražský hrad zamíří čeští velvyslanci. Zoo v Liberci schánějí nového lachtana. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Situace v Preznicových léčebných lázních v Jeseníku se sklidňuje. Případy jsou už podle hygieniků ojedinělé. U dvou lidí odborníci prokázali přítomnost noroviru, které způsobují snadno přenosné virové onemocnění. Původní zdroj nákazy se jim ale dosud vypátrat nepodařilo. Vzorky hotových pokrmů byly v pořádku. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme české velvyslance. Setkání se stejně jako v minulých letech koná u příležitosti porady v pražském Černínském paláci. Premiér Andrej Babiš na ní včera mluvil mimo jiné o úsilí rychle rozšířit Evropskou unii o země západního Balkánu. Ministr zahraničí Petr Macinka se věnoval ruské agresi na Ukrajině. Liberecká zoo opraví expozici po uhynulém lachtanovi Hugovi. Přijde to na 3 miliony a zároveň se pokusí také sehnat jiné zvíře. Pokud se jí to povede, nejspíš bude ale jiného druhu, než byl Hugo. Poslední lachtan hřivnatý uhynul v noci zpátku na sobotu po pozření plastové panenky. Historické lázeňské památky dostávají v Česku nový život. Třeba v Náchodě otevřeli po rekonstrukci kolonádu v areálu Velkých lázní v Bělovsi. A co bude následovat dál, to prozrazuje starosta Jan Birke.
2: Plnění slibu po 16 letech, které jsme slibili náchodákům, že vrátíme lázeňství do Náchoda, a tohle je první krok. Teprve první krok. Ještě další kroky nás čekají. Následuje park, který už se staví, a další projekty, které jsou minimálně týkající se dvou pavilonů.
12: Oprava zchátralé budovy trvala od loňského února, přišla na víc než 24 milionů. Tolik zprávy Rádia Blaník a je to Pepí tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
8: Pepa Černý
11: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 2 minutky zbývají do 11. My si dál budeme hrát, jak jinak, hezky česky. A za malou chvilku přispěchá do studia kolega, raní hvězda našeho rádia, Petr Slíva, protože objevil další zlaté české ručičky, tak nám je chce představit. Na to si počkejte. Teď Marie Rotrová, zřejmě letos nikde nejsou kytky. Tak krásné dopoledne s Blaníkem. Už je úterý, vypadá to nadějně.

0: Petr Slíva, ten hledá zlaté české ručičky a zase našel.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Michaelou Kuckovou. Dobrý den.
4: Krásný dobrý den.
3: Michaelo, kam jsem se vám dovolal? Odkud jste?
4: Já jsem ze Smržovky.
3: Smržovka, tam mi to něco napovídá, tam se jezdí nějak s tím trakařem, že jo?
4: Právě před 50 lety tady byla sázka, kdy Sparta a Slavie se vsadili, že když jeden z nich prohraje, že druhý odveze trakařem do Prahy. Mm-hmm. A teď po 50 letech se 16 kluků rozhodlo zachránit sáňkařskou dráhu a šli s trakařem, aby bylo vidět, prostě, že upozornit na záchranu té sáňkařské dráhy.
3: No jo, jo, a ono s tím trošku souvisí to, co vy jste vymyslel, ale nejdříve budeme trošku mlsat, protože buchtičky s krémem, buchtičky se šoro, to má ráda spousta lidí a mezi ně patřím taky, ale vy jste s nimi něco udělala, něco jste vymyslela, co to je?
4: Já jsem totiž nejdřív na začátku jsem upekla buchtičky s krémem a moc mi chutnaly a ten den mě napadlo, že bych mohla zkusit zaplít houstičku z klasického kynutého těsta, naplnit jí pudinkovým šodokrémem a já jsem ji zamrazila a najednou jsem zjistila, že to funguje. Takhle vznikla moje malinká firmička a právě díky těm klukům, který šli do té Prahy, mě napadlo, že z každé houstičky bych chtěla podpořit tu naši sáňkařskou dráhu.
3: Jste neskutečná žena, to je teda skvělý nápad. Kolik se toho prodalo už?
4: Já jsem zatím úplně v plenkách na začátku. Mám prodaných asi 3000 houstiček, ale i tak jsem na to neskutečně pyšná.
3: Tak 3000 houstiček, z každé jdou 2 koruny?
4: Ano.
3: To máte 6000, to kluci nenajdou, že jo, nikde. Pod trakařem.
4: Taky si myslím, děkuju.
3: Míšo, to znamená, že to nejsou teda klasické buchtičky se šoro nebo s krémem, to se nejí příborem, to se dá jíst asi normálně lžičkou nebo rukou.
4: To si vlastně budete jíst jako koblihu, jako větrníček, jako něco takového. Každopádně já teďka budu otevírat malou provozovnu. Je to na hlavním tahu mezi Smržovkou a Tanvaldem a hnedka za kolejema je taková malá zelená budova s kajpanem na střeše a tam už mě v září lidi najdou. Budou si moct koupit houstičky v omezených časech i u mě, ale převážně se zaměřuju na to, že zavážím třeba do krajské nemocnice Liberec, do spoustu fabrik a taky koupališť, ale hlavně, co je důležitý, já jsem totiž invalidní důchodce a mě se hrozně blbě scháněla práce a proto můj sen s každou prodanou houstičkou se přibližuje k tomu, že bych ráda jednoho dne založila chráněnou dílnu pro lidi, co jsou na tom stejně jako já.
3: Je, vy jste skvělá, vy jste skvělá. Pečete zatím sama?
4: Peču zatím sama, ano.
3: A kolik takhle upečete těch houstiček denně?
4: Každý den asi 120, zatím jenom na začátku.
3: A to už stačíte zavážet nemocnice a tak dále?
4: Ano, ano, vždycky většinou je to tak, že když se ozvou, tak já připravím a ano, zavážím.
3: Já bych chtěl strašně ochutnat, já se k vám někdy stavím.
4: V tom případě, kdykoliv jste zvaný, vlastně kdokoliv přijete ochutnat, skvělý je, že oni fungují mražený. Já je šokově zamrazím a vy je potom jenom vyndáte a při pokojový teplotě za hodinu a půl máte vlastně buchtičky s krémem v ruce a baštíte dezert.
3: Takže se to dá vzít klidně i na výlet.
4: Přesně jak říkáte.
3: Což si vlastně buchtičky s krémem na výlet nevezmu. Nebo vezmu, ale blbě.
4: No, právě proto si myslím, že je to zajímavá kombinace.
3: Tak moc vám děkuju. Držím, fakt vám držím palce. Mně se to strašně líbí.
4: Moc vám děkuju.
3: Ať vám to všechno vyjde. Zůstaňte mi ještě na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Jste anděl, strašně moc vám děkuju.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Peťo, moc krát děkujeme a teď už je tady prostor pro další písničku. A na K vždycky se budeme znát.

0: Ace of Base, skupina, která hraje už od roku 1987. Představte si to. A pořád ještě můžete vidět na pódiích, která znamenají svět. A to hlavně v Evropě a hlavně tedy ve Švédsku, odkud pocházejí. Na Wikipedii píší, že často bývají Ace of Base srovnáváni s další velkou švédskou skupinou ABBA. Tak to teda při vší úctě k Ace of Base úplně nevím. Ale každopádně mají hezký písničky na Blaníku, je hrajeme. Za chvilku Činasky, Bad Boys Blue a taky Botox. My dva posloucháte Rádio Blaník a je 11.22 přesně.
1: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
2: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
3: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
4: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
8: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
9: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

Hominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Hominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.hominictvihavlický.cz.

Botox, my dva na vlnách Rádia Blaník, ale my teď míříme do Texasu za jižanským rokem, za kapelou ZZ Top. Určitě jste zaznamenali zprávu, která otřásla celým hudebním světem, že minulé pondělí 17. srpna nás opustil bubeník skupiny ZZ Top Frank Bird. Tam je trošku kuriózní, že právě v kapele Vousáčů bubnoval muž, který se příjmením jmenuje Bird, protože Bird jsou právě vousy. No, Frank nás bohužel opustil a představte si to, už teď v sobotu 22., tedy necelý týden poté, měli ZZ Top koncert. Truchlení netrvalo dlouho, ale prostě tyhle chlápky muzika pohání. Zajímavé na tom je, že ta úmrtnost bubeníků je velká, protože stejný osud potkal třeba Rolling Stones. A stejně jako ZZ Top, tak Rolling Stones hrají dál. Teď budou vydávat, nebo vlastně už vydali novou desku. Charlie Watts byl jedinečný, ale prostě musí to jít dál. Show must go on, jak říkal Freddie Mercury. To samé vlastně postihlo i Olympic. Bohužel to se stává. Opustil nás Ferda Peroutka a Olympic přesto hraje dál. Opustil nás taky Pavel Groman. To není jako dřív, ale Činasky hrají dál, i když Hroch už tady s námi není. Jak říkám, show must go on, tak zdravíme do Texasu, ZZ Top, ať vám to kluci hraje. A za chvilku Michal David, anebo Robbie Williams, Feel.

0: dál svítí.
1: Zkuste naši sluníčkovou písničku chytit v našem vysílání.
0: Zavolejte na 800 109 109 a buďte ve hře.
1: Slunce dál svítí.
0: Každý všední den na Blaníku.
1: Jsme Blaník.
0: Baví nás
1: bavit vás.
0: A navíc vám rádi přinášíme něco extra.
1: Třeba tím, že jsme vám rozdali spoustu tankovacích karet Orlen
0: v hodnotě 5000 korun.
1: A už brzy pro vás opět něco chystáme.
0: Baví nás
1: bavit vás.
0: Každý den na Blaníku.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
6: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
5: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: minut až na vlnách Rádia Blaník. A už se blíží poledne a s ním česká hodinka na Blaníku. Michal Tučný zaspívá.
1: Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím.
0: Dáme si taky Luci. Předoběh neskončil. A ještě jednu Luci, Luci Vondráčkovou. Pouze a jen české písničky vás čekají v následující hodině na vlnách Rádia Blaník. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a přesně za 6 minut bude poledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Kdekoliv na světě.
8: A 24 hodin denně.
7: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
8: Na našem webu radioblaník.cz. Blaník, počasí. Rádio
9: Blaník. Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou zatažená až oblačná s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne pak budou srážky ustávat a částečně se protrhá i oblačnost. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22 stupňů. Na horách to bude okolo 13. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
8: Blaník za volantem.
9: Na Opavsku mezi Oticemi a Raduní bourala dvě osobní auta. Provoz je tam řízený kyvadlově, projíždějte opatrně. Ve Zlíně v Dlouhé ulici stojí v podjezdu zaseknutý kamion, dejte tam pozor. A na Olomoucku na silnici třetí třídy před Pesedlicemi směrem od Velké Bystřice havarovalo osobní auto s dodávkou. Počítejte tam s omezením provozu. Místo je průjezdné s opatrností. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Poslanci řeší spornou novelu k veřejným rozpočtům. Češi dali do hazardu opět více peněz. Ve Zlíně pokračují bourací práce vyhořelé budovy. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel vetoval novelu k veřejným rozpočtům. Spornou úpravou se tedy znovu zabývají poslanci. Ministryně financí Alena Schillerová věří, že koalice prezidentovo veto přehlasuje. Hlava státu podle ní tímto krokem veřejné finance nechrání.
3: Ve skutečnosti tedy pan prezident svým vetem nechrání veřejné finance. Vetuje možnost sestavit zákonný a realistický rozpočet. Vetuje hospodářský růst, obrany schopnost, strategické investice a naši snahu o konec rozpočtových triků.
2: Jednání o sporné novele se dneska může protáhnout až do noci. Muž, který v Otovicích na Karlovarsku o víkendu brutálně napadl svou ženu, skončil ve vazbě. Čelí obvinění z pokusu o vraždu. V případě prokázání viny mu hrozí 10 až 18 let za mřížemi. Žena skončila s velmi závažným poraněním hlavy ve fakultní nemocnici Plzeň-Lochotín. V prvním pololetí vsadili Češi v hazardních hrách více než 574 miliard korun. Meziročně je to o víc než 12% víc. Dominantní podíl na sázkách mají dlouhodobě technické hry. Mezi ně patří hlavně výherní automaty a následují kurzové sázky. Na okraji zůstávají loterie. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do konce týdne. Práce podle demoliční firmy pokračují podle plánu. Budovu 34 v někdejším baťovském továrním areálu zachvátil 9. července požár. Z plameny pak hasiči bojovali téměř 2 týdny. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
4: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku už je to tady, tak dobrou chuť, pokud se chystáte k obědu, nebo už obědváte. Já vám budu servírovat pouze a jen české písničky, jak jste na to v české hodince zvyklí. Za malou chvilku budeme blahopřát, budeme si taky povídat o Radimi, protože dneska, když se podíváte do kalendáře, tak to má svůj význam. No a v této hodině vám také budu rozdávat vstupenky na Beaty léta. Beaty léta, to je festival, který se odehraje teď v sobotu 29. v Kutné Hoře. Je to celodenní krásná hudební akce, kde zahraje třeba Lucie, taky Aleš Brichta, bude tam Petr Kolář, no prostě velkolepý krásný festival. Navíc Kutná Hora, to je opravdu perla České republiky, to musíte uznat. Tak pokud chcete vstupenky právě na Beaty léta, teď v sobotu, dva lístky, tak hledejte prosím ve vysílání Rádia Blaník právě skupinu Lucie. Jakmile bude dohrávat Lucie, tak volejte 800 109 109 a kdo se dovolá jako první, tak pro něj mám 2 vstupenky na Beaty léta v Kutné Hoře teď na sobotu. Hledejte, držím palce a tohle je Marek Ztracený. A Naše cesty, což je podle mě jeho jako nejhezčí písnička. Tak krásné poledne s Blaníkem.

Pěkná Klaudie Šifrová má dneska narozeniny, 56. Toto letí, co? Víte, kdo by taky dneska slavil? James Bond, Sean Connery. Dneska by mu bylo 96.

60 let. Bohužel už s námi není a představte si to, on už nás opustil v roce 2020. To já bych řekl, že to bude tak 3 roky a on už je to tedy 6 let. Letí to strašně. Můj oblíbený výtvarník, režisér Tim Burton, 68. narozeniny, taky Time všechno nejlepší k narozeninám. Narozeniny má také Lukáš Langmajer, tomu je 46. No a svátek mají dneska všichni Radimové. Tak pánové, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a tak. A taky bych chtěl popřát do Radimy, protože tahle obec má dneska svátek, Radim u Kolína. A možná víte, že Pepa IX. Má v Radimi u Kolína svou zastávku, své bistro. Jo. A na té zastávce Radim u Kolína zítra bude hrát a zpívat Pokáč. Tak pokud ho chcete vidět, zažít naživo a užít si takový hezký večer, začíná to v 7, ale dveře se otevírají už v 6, tak vyražte zítra do Radimi u Kolína, ať té obci popřejete k svátku. Doporučuju. No a zároveň, když jsem mluvil o Pepovi IX., tak on nám složil písničku Blanické přání. Tak si jí dáme, co vy na to? Posloucháte Českou hodinku.

0: Leona Machálková a kometa. Přátelé, víte, kdy uvidíme další kometu? V roce 2061. To je za rohem. Haleyova kometa se vrátí v létě roku 2061. Tak snad se toho dožijeme. Já nevím, to těžko se to odhaduje. Přátelé, každopádně může se objevit i nějaká další, která je pozorovatelná pouhým okem, ale to se nedá předpovědět moc dlouho dopředu. To se ví třeba maximálně několik měsíců. A teď teda na obzoru žádná taková kometa není. Takže nejbližší termín 2061, Haleyova kometa. Za chvilku Hana Zagorová, Vlastimil Harapes, jen pár dnů, a taky Lucka Vondráčková v Šíleném kolotoči. No a čekáme na tu Luci, posloucháte Blaní.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jedu vlakem
2: Českých drah. Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.

0: hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
5: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
6: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.

0: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Kluk, kluk. To byla Lucie, že jo? Přátelé, voláte jako o život, tak pojďme zvednout telefon. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak volá?
1: Michála.
0: Prosím?
1: Michála.
0: Michálo, proč pak voláte právě teď na Blaník?
1: No, myslím si, že slyším výherní písničku od Lucie.
0: Jo, a vy byste chtěla nabít ty léta, jo?
1: No, třeba jo, určitě.
0: Do Kutný Hory, jo. Byla jste tam někdy v Kutný Hoře?
1: Kutný Hoře asi ne.
0: No tak to bude vaše premiéra. Odkud voláte vůbec?
1: Planá u Českých Budějovic.
0: Je, no tak to budete mít krásný výlet. No. Michaelo, my vám zatleskáme s Ivou.
2: Ano, já vám gratuluji. To je krásný. A mě vždycky fascinuje, jak ten Pepa ty posluchače týrá. Jo, jak a myslíte si, že to je opravdu tak, jo? A myslíte si to, jo? Jak on si to užívá, jo?
1: Musí to napínat trošku.
2: No napíná, no to je šílený úplně tohle, tak, co to děláš.
0: Tak já si vždycky říkám, že to poslouchá strašně moc lidí, takže třeba taky jako by měli z toho
2: jo,
0: něco mít.
2: Jo, že mají škodolibou radost.
0: Ne, jakože drama, že jo? Tak do kina se taky chodí za příběhem, rozumíš?
2: Jo, takhle. Pozor, naše hollywoodská hvězda.
0: Ježišmarja. Michálo, prosím vás, tak v Kutné Hoře uvidíte naživo Luci, Aleše Brichtu, Pekaře, Petra Koláře, Pavla Caltu, Martinu Pártlovou, Lask, takže to je kapela, Jakuba Děkana a mnoho dalších. Těšíte se moc?
1: No moc.
0: No, jasně, to je paráda.
2: Tak si to užijte.
0: No počkej, Ivo, to není tak jednoduché. Vezmete sebou, Michálo?
2: Ježišmarja.
1: No určitě manžela.
0: Manžela, no, vidíte, tak to je v pořádku.
2: No. Tento bude mít za odměnu, protože byl hodnej, že jo?
1: Určitě, nejhodnější.
0: No, jak se jmenuje manžel?
1: Luděk.
0: Luděk, on má zítra svátek, ne, Luděk?
1: No, tak právě.
0: Tak máte dárek svátku,
2: to
0: perfektní.
2: Je hezký, vidíš to, jak to má vymyšlený Michála, to se mi líbí.
0: Zase jsme vyřešili jednu situaci.
2: Ano.
0: Michálo, prosím vás, zůstaňte mi na telefonu, já si od vás vezmu adresu, jo?
1: Určitě, děkuji.
0: Perfektní, nemáte za co.
2: Mějte se krásně.
1: Taky.
0: Tak, Michála, to byla sympatianda, viď?
2: No jistě, máme samé sympatické posluchače.
0: Ano, je to tak. Je to tím, že máme sympatické moderátorky.
2: Tak ono i na humor došlo, no to jsem nečekal.
0: No tak Iva vám to tady zpříjemní. Přátelé, mějte se krásně, za chvilku Pepa Wagner a já se jdu domluvit s Míšou.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotek metr čtvereční již od 13 90 korun haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextílie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

Na věky Tomáš Klus a Aneta Langerová na Blaníku. 13. hodina před námi, takže my se zlehka přehoupneme do odpoledního vysílání. Za chviličku tedy odpoledne startuje a bude tu Divokej Bill.

0: A dáme si i jednu pohádkovou. Václav Neckář a miluju a maluju.
1: Jedním tahem srdce z lásky maluju.
0: Tak na to se můžete těšit. Za 6 minut bude 13 hodin. Počasí, doprava, další zprávy nás čekají už za chvilku.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
6: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
5: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
7: Člena skupiny Centropol.
5: Vás to nebude stát ani korun.
6: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
5: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.
8: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník.
10: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne ale budou strážky ustávat a částečně se bude protrhávat i oblačnost. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách kolem 13. Tolik počasí, pojďme na silnice.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
10: Na dálnici D1 za sjezdem na Vyškov na 227. kilometru směrem na Kroměříž stojí u krajnice osobní auto a dodávka po nehodě. Dejte tam pozor. Na Opavsku mezi Oděcemi a Raduní bourala 2 osobní auta. Provoz je tam řízený kyvadlově, projíždějte opatrně. A ve Zlíně v Dlouhé ulici stojí v podjezdu zaseknutý kamion. Dejte pozor i tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má Eliška.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
15: Sucho zamává i s výnosem cukrové řepy. Na přejezdech přibydou kamery. Zemětřesení ve Venezuele má oficiálně 1000 obětí. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Svaz pěstitelů cukrovky očekává kvůli suchu podprůměrný výnos cukrové řepy. A to 65 až 70% při 16% cukernatosti. Nejhůře jsou na tom porosty cukrovky na lehčích půdách, třeba na Mělnicku. Naopak lépe zvládly sucho jílovité půdy, třeba na Jičínsku. Správa železnic nainstaluje na desítky přejezdů po celé zemi kamery. Ty budou zaznamenávat SPZky aut i chování řidičů. Třeba jestli respektují světelnou signalizaci a dopravní značky. Policisté tak budou moci snáz postihovat bezohledné a nebezpečné chování. Pohyb nám v běžném životě chybí stále víc. Lékaři upozorňují, že jeho nedostatek se podepisuje na našem zdraví. Problémy se ale netýkají jen mladší generace. Neméně důležitý je i pro důchodce. Proč by se pohybu měli věnovat, řekne mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
16: Pravidelný pohyb pomáhá seniorům udržovat fyzickou kondici, posilovat pohybový aparát a zlepšovat celkovou vitalitu. Neméně důležitým přínosem je také možnost pravidelného setkávání a společenského kontaktu.
15: Možností, jak se ve ve vyšším věku pravidelně hýbat, je po celé republice celá řada. Oficiální počet mrtvých po dvou zemětřeseních, která v červnu zasáhla Venezuelu, je 6509 lidí. Informovali o tom venezuelské úřady. V oblastech zasažených katastrofou se ale podle agentury AFP stále pátrá po obětech. V zemi po zemětřeseních pomáhal i český USAR tým. Tolik zprávy a teď se na vás těší Iva.
3: Iva Lecká
6: na rádiu Blaník.
0: Je to tak, startuje nám odpoledne na Blaníku, já vám přeji krásný dobrý den, přátelé, tak pojďme vzhůru do druhé poloviny dnešního dne. Za chvilku se vydáme na D35, stavba se odkládá, přineseme podrobnosti. No a začínáme hezky česky, jako za mladá, olympici.

0: Víťa Vávra a dívka Gloria na Blaníku a za 4 minuty bude 14:15. Já jsem slíbila, že se vypravíme na dálnici D35, respektive stavba téhle dálnice Českým rájem se odkládá. Je totiž třeba znovu posoudit dopady na životní prostředí. Původně se mělo začít stavět v roce 2029. Ředitel ŘSD Radek Mátl už ale nevěří ani v rok 2033.
1: To je hodně orientační a myslím si, že velmi optimistické, basko nemožné. Už tuto chvíli, jo, protože si myslím, že dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemku. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín a si myslím, že to bude ještě později.
0: O trase, která má mít 35 kilometrů, se mluví už 25 let. A teď se celý projekt vrací zase na začátek papírování. No tak uvidíme, hold, tak to zkrátka chodí. Od nás se ale o dalším vývoji určitě dozvíte jako první. A teď už zase zpátky k písničkám a dáme si nějakou lahůdku. Doslova lahůdky a divokého byla.

0: Ladíte Blaník, krásné odpoledne. Já jsem narazila na jednu zajímavou studii. Češi se obávají stárnutí, a to výrazně víc než lidé ve zbytku Evropy. Zároveň ale nejsme ochotni příliš změnit své nároky. Ukazují to čerstvá data mezinárodní studie. Obavy ze stárnutí má 65% Čechů. Nejvíc se bojíme nemocí, fyzických zátěží, obtíží, poklesu rozumových schopností anebo ztráty soběstačnosti. Na druhou stranu ale patří mezi ty, kdo jsou nejméně ochotní změnit své návyky, více hýbat, změnit stravování, přestat kouřit nebo pít alkohol, omezit sladké a rychlé občerstvení. Ha? Tak ruku na srdce, do které skupiny patříte vy?
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhause Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
7: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio.

0: správné trávení během celého léta.
1: Stavebniny Janí.
2: Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
1: Stavebniny Janí.
3: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
0: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Na pláži u moře,
6: ve stínu Eiffelovky,
5: anebo na dovolené v Tatrách.
6: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
7: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Svítí, přátelé. Venku teda ne, tam nesvítí, ale to vůbec nevadí, protože tady to rozzáří někoho z vás. Já jsem si tím jistá.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: Tak jo, už to tady bliká. Naše linka 800 109 109 bliká o 106. No ale někdo je na prvním místě na té lince. No tak já to zvednu, co vy na to, nebudu to zdržovat. Já nejsem Pepa, že jo. Dobrý den. Dobrý den, Maruško.
3: No tak, já to zkouším celou dobu a říkám, a dneska musím.
0: Dneska
3: tak jenom, aby to vyšlo.
0: Já vám budu držet pěsti, Maruško. Helejte, tak já to nebudu zdržovat, jo? Tak pojďme na to. Já vám pustím ukázku. Vy se pořádně zaposlouchejte a řekněte mi, kdo v té ukázce zpívá. Jdeme
3: ano,
0: na to.
3: Ano, děkuju.
4: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
0: Tak, Maruško.
3: Tak já si myslím, že jsou to jeleni. A je to Jindra Polák.
0: Jste si tím úplně jistá, jako na 100%, jo?
3: Jsem a musí to být.
0: Maruško, není.
3: Tak je to Ondra Ládek.
0: No, je to Ondra Ládek, ale víte, jak to je, no, prostě. První odpověď musím brát jako platnou. Bohužel, jasně, taková jsou Ondra naše Ládek, no, pravidla.
3: Ty dva se mi tak nějak pletou, no, nedá se jim dělat.
0: Motaj se, no. A to mě teda mrzí, když se vám to zatroleně zrovna povedlo, že jo? No, ale Maruško, víte co, vy jste zase taková dobrá víla, protože vy jste tím přihrála těch 5000 někomu dalšímu. No, to znamená, no, že někdo vyhraje 10.
3: Tak budu zkoušet zítra.
0: No, dobře, třeba se to povede. Maruško, je mi to moc líto, ale moc ráda jsem vás slyšela.
3: Přeju
0: vám, hezký zbytek dne a vydržte mi ještě na lince, jo? Domluvíme
3: ano, děkuju,
0: se ještě na... Ano, děkuju.
3: Jasně,
0: taky.
3: Díky.
0: Tak to mě teda mrzí, no ale to se nedá nic dělat, no tak hold zkrátka, někdo vyhraje 10 000. Někdo vyhraje 10 000, já to řeknu takhle v klidu a ono je to velká věc. No tak přátelé, poslouchejte dál, protože 10 000 je teď aktuálně ve hře a písnička Slunce dál svítí může zaznít kdykoliv.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
5: Už zítra přivítám dalšího parťáka a tentokrát to bude moderátor a já bych řekl legenda 90. let. Přijde Slávek Boura, přátelé, tak leďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvilu plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
14: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
15: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
14: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Atención!
18: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
17: La Tropical!
18: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
19: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
20: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
21: Pohodové české rady.

0: Na Blaníku, krásné odpoledne, za chviličku budeme pokračovat. Samozřejmě hlavně s českými písničkami, protože ty jsou tady u nás doma. Bude tu Lucie Bílá a dobrý kafe.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat.
0: Dáme si činasky a každý ráno.
2: Každý ráno, když si vzpomenu.
0: A taky Ilonu Čákovou a Zavři oči.
1: Zavři oči, když se
0: za 6 minut bude 14 hodin, já vám přeju pohodový poslech, za chviličku počasí, doprava a zprávy a pak se vracíme k písničkám. Tak zůstaňte s námi.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 69 nebo autosklo.com.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
11: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou zatažená až oblačná s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne ale budou strážky ustávat a částečně se protrhá i oblačnost. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22, na horách okolo 13 stupňů. O počasí všechno, na řadě jsou dopravní informace.
12: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
4: Blaník za volantem.
11: Na dálnici D55 na 5. kilometru ve směru do Olomouce stojí porouchané nákladní auto. Dejte tam pozor. Na průjezdu Uherským hraděštěm na třídě Vítězství havarovala dvě osobní auta, průjíždějte tam opatrně. A v Olomouci v Hněvotínské ulici na křižovatce s Dobnerovou došlo k dopravní nehodě nákladního auta. Počítejte tam s omezením provozu a průjíždějte také opatrně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu opět zprávy.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: V kauze kolem českého tenisu padla nová obvinění. Plzeňské sady před 35tníků září novotou. V Kazachstánu se narodilo hříbě koně Převalského.
0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kriminalisté se dál zabývají dotační kauzou kolem Českého tenisového svazu. Padla nová obvinění na dva lidi a dvě firmy. Podezřelí se mohli dopustit mimo jiné zpronevěry, zkrácení daně nebo zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. S odkazem na Národní centrálu proti organizovanému zločinu o tom informovali Novinky.cz. Jeden z nejfrekventovanějších přestupních uzlů v centru Plzně prošel proměnou. Jde o sady 35tníků, které výrazně prokoukly. Jednak díky zeleni, ale taky díky moderním stánkům a mobiliáři. Pokračuje mluvčí města Eva Barborková.
16: Celý upravený pás mezi parkovištěm a přestupní zastávkou, kde v přerostlé zeleni končilo množství odpadků, nyní působí přívětivěji a v podstatě také bezpečněji. V lokalitě současně prospělo i to, že z ní zmizely velké nevzhledné billboardy. Místo vylepšil i nový mobiliář, jako jsou třeba lavičky, nové hodiny a také informační tabule.
15: Parkovací místa pro invalidy se navíc přesunula blíže k zastávce. A u prací zůstaneme. Pracovníci na stavbě průzkumné školy Štoly pro Vinohradský tunel v Brně začali s trhacími prácemi. První odstřel proběhl dopoledne. Stavbaři mají v plánu ideálně 2 odstřely denně. Skončit chtějí na konci února. Odstřely by neměly dělat výrazný randál. Zvuky připomínají vzdálenou bouřku. Po stovkách let se ve střední Kazachstánu narodilo hříbě koně převalského. Ten z oblasti vymizel před více než 200 lety. Hřebeček se narodil před 3 dny ve Zlaté stepi. A svůj podíl na tom má i Česko. Matkou hříběte je Klisna Tessa, původem z Berlína, otcem je ale hřebec Zoro z pražské zoo. A právě Zoo Praha s přepravami koní převalského přišla. Za 2 roky uskutečnila už 3 transporty. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
17: Lecká.
18: Na rádiu Blaník.
19: Tak jsme to měli se zvířátkem nakonec a teď už startujeme další odpolední 60-minutovku. Za chvilku se vypravíme do Čerčan s krajánkem Martinem Císařem, navštívíme Muzeum Škodovek. A pozor, v dobré zprávě se dozvíte, jak hlasovat o předmětu, který poletí do vesmíru s pilotem Alešem Svobodou v roce 2027. Prostě můžete pomoci rozhodnout. Dáme vám podrobnosti samozřejmě, ale teď už dobrý kafe a Lucie Bílá. Oh,

0: Činasky a každý ráno na Blaníku za 5 minut bude 14:45.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Jo, náš prázdninový krajánek, tedy naši prázdninoví krajánci, jsou v létě na cestách. No a tentokrát Martin Císař, jak už jsem slíbila, vyrazil do místa, které možná všichni dobře znáte, nebo jste tam třeba nikdy nebyli. Teď se dozvíte podrobnosti. Martinku, já tě zdravím, ahoj.
3: Skvělé odpoledne také tobě, Ivuško, a všem posluchačům odpoledního Blaníku. Já jsem ve středních Čechách, tentokrát jsem navštívil Čerčany a tady mají úžasné muzeum škodovek. A u mikrofonu jsem přivítal Blanku Kunčarovou.
4: Co tady v muzeu škodovek všechno můžeme vidět?
5: My máme vystaveno přes 60 vozidel a jsme zaměření především na speciální motorsportní auta, užitkové verze, vládní limuzíny a prototypy, které se nedostaly do běžné sériové výroby.
4: Co je to tamhle za auta? Tam vidím dokonce sanitky.
5: Ano, máme letos vystavené 3 sanitky, Škodu 1200, 1202 a 1203. A Škoda 1200 je ta nejstarší, která je zajímavá i tím, že hrála v seriálu Sanitka a v loňském roce po renovaci nám ji křtil pan Hanzlík.
4: Jo, tak to je ale krásný. Jaký nejstarší exponát u vás najdeme?
5: Nejstarší exponát je z roku 1928 a je to přelom firmy Laurin a Clement a Škody.

0: Škoda 125.
1: Kde se vzala ta myšlenka vytvořit tohle krásné muzeum?
0: Je to zásluha mého muže a jeho kamaráda, kteří každý měl svoji sbírku a dali hlavy dohromady a říkali, hele, zkusíme to ukázat lidem. No a tak už tady 6. rok takhle ukazujeme lidem.
1: Je tu poslední prázdninový týden. Kdy se můžeme přijít k vám podívat? Jak máte otevřeno?
0: My máme otevřeno od pondělí do neděle od 10 do 5 hodin každý.
1: A jak to bude ještě v září a dál mimo sezónu?
0: Mimo sezónu jsme ještě v září každý den a potom v říjnu už jenom víkendy, svátky a podzimní prázdniny.
1: Tak moc děkuju za to, že jste nás takhle hezky pozvala a my zveme všechny posluchače Rádia Blaník. Mějte se hezky.
0: My děkujeme za návštěvu.
1: Tolik tedy Čerčany a Muzeum Škodovek. Já se loučím, popřeji krásný dobrý den a poslouchejte dál odpolední vysílání. I včeho předávám slovo a mířím do Příbramy.
2: Užijte si léto v přímém přenosu.
3: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
4: Martinku, díky. Martin, ten má pořád dobrou náladu. To je prostě paráda. Tak po 17. s Příbramy opět na Blaníku další reportáž z Martinovy cesty. Ale teď už Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh.

0: Tak to byla Ilona Čáková na Blaníku. Co myslíte, je nějaký předmět, který vystihuje Českou republiku natolik, nebo Čechy natolik, že by měl letět do vesmíru s pilotem Alešem Svobodou v příštím roce? Za chvilku nám Sára Dvořáková v dobré zprávě prozradí, jaké parametry by takový předmět měl splňovat a jak můžeme případně hlasovat. Tak zůstaňte naladěni, do té doby Michal Tučný anebo Karel Gott.
1: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhaus Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
3: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
4: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
3: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Halo, halo. Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
9: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
10: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
11: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
12: McDonald's vás zve na hypodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
13: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
15: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
16: Na co?
15: Na naši fotovoltaiku.
16: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
15: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
16: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
15: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
16: A kdo se o to postará?
15: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
16: Tak to máme jasno.
17: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
18: Fotky z našich akcí.
19: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
18: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: oheň v sobě máš. Hrajeme vám hlavně české písničky, za chvilku budeme pokračovat, ale teď si dáme slibovanou dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou je tu samozřejmě Sára, já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a zdravím všechny posluchače. V dobré zprávě jsme nedávno mluvili o tom, že český astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici a že je to pro nás jako pro malou zemi obrovský úspěch. No a teď přicházím s další dobrou zprávou. Do téhle české cesty do vesmíru se teď můžeme zapojit i my. Organizátoři totiž hledají předmět, který by Aleš Svoboda mohl vzít sebou na oběžnou dráhu a který by tam symbolicky reprezentoval Českou republiku. Co by měl splňovat, řekne mluvčí ministerstva obrany Johana Starková.
3: Může jít o předmět spojený s českou historií, připomínku vědeckého nebo technologického úspěchu, kulturní symbol, sportovní odkaz, řemeslnou tradici nebo třeba něco, co vystihuje současné Česko a na co můžeme být jako země hrdí. Ideální je malý a lehký předmět, který je vizuálně zajímavý, má srozumitelný příběh a může dobře fungovat na fotografii nebo videu. Výhodou bude také možnost využít jej po návratu na zemi při vzdělávacích akcích, ve školách, muzeích nebo při dalších příležitostech spojených s českou misí. Návrhy je možné podávat prostřednictvím formuláře na webu České cesty do vesmíru až do 18. září 2026.
2: Takže jestli máte v hlavě něco, co podle vás vystihuje Česko a zasloužilo by si podívat se až do vesmíru, můžete to navrhnout. Třeba právě váš nápad bude obíhat zemi společně s Alešem.
0: No to se mi líbí. No tak přátelé, zkusme něco vymyslet. Každý nápad se počítá, něco se určitě vybere a my vám potom dáme samozřejmě vědět, co zvítězilo. Bejt, Sáro.
2: Tak
0: jo, tak děkujeme za dobrou zprávu, skvělý nápad a těšíme se zítra. Ahoj.
2: Já též, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
5: Dobré ráno, Rádio Blaník.
6: Zítra už je středa a to se nám
7: láme týden.
6: Poslední prázdninový, ale kromě toho, že je středa, tak je také mezinárodní den. Mezinárodní den koho?
7: Mezinárodní den pejsků, takže si posvítíme i na ně.
6: Těšíme se na vás. Zítra ráno v 6 jsme na značkách. Petr Slíva
7: a Adéla Zahradničková.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky
14: CZ.
16: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: S televizí Seznam se dnes budete možná i trochu bát. Nabídneme vám totiž mysteriózní thriller, který vás zavede do šumavských lesů, kde mladá vyšetřovatelka pátrá po okolnostech úmrtí dívky. Krimifilm Samhain uvedeme už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

To byly Kelly Family na Blaníku a já zdravím naši blanickou family, tedy blanickou rodinu a vás všechny, kteří právě teď posloucháte a přeju pěkné odpoledne. Za chvilku si dáme Pavla Vítka. Zaspívá i Marek Strac.

0: Hezky česky i po 15. hodině. Za chvilku počasí, doprava a další zprávy, ať víte, co je nového. Za 6 minut bude 15 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
5: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne pak budou srážky ustávat a částečně se protrhá i oblačnost. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22 stupňů. Na horách to bude kolem 13. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
5: Olomouci v ulici 17. listopadu došlo ke srážce dvou osobních aut. Provoz je tam částečně blokovaný, dejte pozor. Na dálnici D35 na 266. kilometru na obchvatu Olomouce směrem na Mohelnici stojí v pravém jízdním pruhu porouchané nákladní auto. Doporučujeme tam snížit rychlost. A na dálnici D55 na 5. kilometru ve směru do Olomouce stojí také porouchané nákladní auto. Dejte tam pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Na hrad míří čeští velvyslanci. Sucho a vedro škodí úrodě v celé Evropě. Fotbalová Sparta se připravuje na další derby. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel na hradě přijme české velvyslance. Setkání se koná u příležitosti porady v Černínském paláci. Premiér Babiš na ní včera mluvil mimo jiné o úsilí rychle rozšířit Evropskou unii o země západního Balkánu. Šéf diplomacie Macinka se věnoval ruské agresi na Ukrajině. Finanční gramotnost se stále častěji učí i mimo školní lavice. Jedním z příkladů je příměstský tábor Finanční pevnost, který letos poprvé pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Co se děti naučí, prozradí mluvčí školy Petra Svěráková.
12: Ty se naučí, jak nejen vydělat peníze, ale také jak je utrácet a zároveň se nedostat do dluhů. Tábor také doplní například návštěva banky, kreativní workshopy, hry na logické myšlení i pohybové aktivity a pobyt venku.
11: Podobné projekty mohou dětem pomoci získat základní finanční návyky ještě dřív, než se začnou s penězi sami běžně setkávat. Dlouhotrvající vedra a nedostatek deště negativně ovlivňují úrody nejen v Česku. Problémy jsou podle dat Evropské unie zejména v západní a střední Evropě. Nejvýraznější dopady hlásí podle Evropské komise Francie, jižní Německo, severní a střední Itálie, Rakousko, Česko, Slovensko, Maďarsko a taky západ Rumunska. Metropoli čeká o víkendu další derby pražských S. Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti během nedělního duelu se Slávií 700 tisíc korun. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu. To skončilo předčasně kvůli výtržnostem slávistických fanoušků. Tolik zprávy a za mikrofon se vrací Iva.
1: Iva Lecká
10: na rádiu Blaník.
0: A ještě hodinu s vámi budu, přátelé. Pořad Na cestách vás už za chvilku opět vezme na hrad Svojanov. Jehož historii nám začal vyprávět Mirek Táborský už včera. Pozvu vás na další letní koncert Rádia Blaník, který se nám kvapem blíží. A k tomu připomenu taky jednu důležitou věc, a tou je změna u datové schránky. Řekneme si podrobnosti. Tak jdeme na to, startujeme hezky česky s Pavlem Vítkem. Tak dobrý den.

0: Tak to byl Scott McKenzie a San Francisco. No a my se vracíme zase do Českých Luhů a Hájů a vyrazíme do Svojanova. Hrad Svojanov a jeho historie. Tak o té je další povídání Mirka Táborského.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval na hrad Svojanov a probral jsem jeho historii až do doby, kdy ho po smrti krále Přemysla Otakara II. Získala královna vdova Kunhuta. Ta na hradě žila se svým milencem a později druhým manželem Závišem z Falkenštejna. Svojanov se později zalíbil králi Karlu IV., který ho ve svém zákoníku Majestas Karolína zařadil mezi 11 nejvýznamnějších českých hradů, které neměly být nikdy prodány nebo zastaveny. Toto přání ale nedodržel již Karlův syn Zikmund, který jej předal pánům z Boskovic. Dalšími majiteli pak byli Trčkové z Lípy, kteří nechali postavit na původní hradbě nový renesanční palác, jehož fasádu dodnes zdobí fragmenty psaníčkových sgrafit. Samotný palác se však dochoval jen v ruinách. Roku 1569 byl hrad poškozen požárem, poté ještě prošel opravou, ale byl už využíván spíše jako hospodářské centrum panství. V 19. století se v držení Svojanova vystřídala řada méně významných majitelů a v části areálu byla vybudována továrna na zpracování grafitu. Po požáru roku 1842 nechali manželé Kristenovi hrad částečně přestavět v empírovém stylu. Svou nynější podobu tehdy dostal hlavní obytný palác a vstupní úřednická budova. V roce 1879 dal poslední soukromý majitel Antonín František Háše vyzdobit interiéry paláce pozdně empírovými malbami. Když roku 1910 zakoupilo Svojanov město Polička, zahájilo první zabezpečovací práce jednotlivých budov, věže i hradeb. V roce 1953 byl objekt znárodněn a v 70. a 80. letech proběhla rozsáhlá, ale ne vždy citlivě provedená rekonstrukce. V roce 1992 získala hrad do vlastnictví zpátky Polička, která zrealizovala šetrnou obnovu celého areálu, jejímž cílem bylo navrátit mu podobu z poloviny 19. století, tedy z doby poslední stavební etapy. No a já se příště na Svojanov ještě vrátím a představím vám prohlídkové okruhy. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Alize na rádiu Blaník, za 8 minut bude 15:30. Já vám přeju pohodové odpoledne. Na Blaníku přinášíme i důležité zprávy, kromě těch dobrých zpráv. Třeba, že od 27. srpna končí provoz datových schránek na adrese mojedatovaschranka.cz. Nová adresa je datovka.gov.cz. Pokud zadáte starou adresu, mělo by vás to od čtvrtka 27. srpna automaticky přesměrovat na novou adresu. Nová adresa je funkční už teď. Vypnutí té staré tedy nastane ve čtvrtek mezi 20. a 21. hodinou. Každého, kdo bude v tu chvíli v datovce přihlášený, systém odhlásí a bude nutné své údaje na té nové adrese zadat znovu. Pozor na heslo. Pokud máte své přihlašovací heslo uložené v internetovém prohlížeči pro tu starou adresu, na nové doméně se automaticky nepředvyplní. Právě kvůli bezpečnosti doporučuje správce schránek, aby se do schránky lidé přihlašovali raději identitou občana, typicky například bankovní identitou. Tak pokud tedy máte datovku, tak na to ve čtvrtek nezapomeňte.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
5: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio

0: trávení během celého léta.
1: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
2: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.

Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.

0: Tak muzika je jedinečná, zpívali Vojta Nedvěd a Petr Hrdlička.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: No a já už mám ve studiu mýho milýho zlatýho kolegu Martina Císaře. Martinku, ahoj.
2: Ahoj, krásné odpoledne tobě všem posluchačům.
0: Tak přátelé, s Martinem se můžete vidět už tento pátek. A kde, Martine?
2: Tišnov u Brna, to je to místo, kam vyrazíme na další letní koncert.
0: Tak, další letní koncert Rádia Blaník. Startuje se 5 minut před 5 odpoledne na náměstí Míru. No a kdo pak nám tam vystoupí? Tak Vojta Nedvěd, toho jsme si teď hráli, tak to je jeden z těch interpretů.
2: Já myslím, že taky Tereska Mašková.
0: Ano, vy? A Janek, no, Ledecký.
2: A Janek.
0: No to bude, to bude paráda. A bude. K tomu Blanická kapela. To no, já miluju.
2: Hele, no, oni jsou výborní.
0: Oni jsou výborní, ale já mám pocit, že jsou rok od roku lepší, víš? Jak prostě cítí z těch lidí, co tam jako jsou, že prostě ty písničky, že zpívají s nima, tancují s nima, víš? Tak
2: oni
0: je to
2: zkrátka zrají jako víno.
0: Ano, no tak přátelé, vstupné se neplatí, tak přijďte. Tišnov na vás čeká. Já teda musím říct, že zatím jsem nezaznamenala, že by na tom koncertu letním bylo málo lidí, takže připravte se na to, že to budou velké davy a všichni si to užijete. A hlavně řekněte si o zbrusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu.
2: No tu si můžete nalepit kamkoliv, třeba na čelo. A my pak přijedeme, zkontrolujeme to a pokud ji tam budete mít na tom čele, máte odměnu. Dokonce možná jeden i 100 000, vy.
0: Přesně
2: no,
0: tak.
2: No to ti řeknu.
0: Přátelé,
2: Ivuško, to ti
0: si
2: řeknu.
0: Musíte vyzvednout. Takže tento pátek 28. srpna Tišnov a Martin se na vás bude těšit.
2: Těším se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Tak přátelé, já se s vámi rozloučím, mějte se báječně, za chvilku Jirka Frélich a taky hodinka s Honzou Rýdlem. Máte-li nějaký dotaz, určitě se ptejte. No a my se uslyšíme zítra po 13. hodině. Ahoj!
1: Jsme Blaník.
3: Baví nás.
1: Bavit vás.
3: A navíc vám rádi přinášíme něco extra.
1: Třeba tím, že jsme vám rozdali spoustu tankovacích karet Orlen
3: v hodnotě 5 000 korun.
1: A už brzy pro vás opět něco chystáme.
3: Baví nás.
1: Bavit vás.
3: Každý den na Blaníku.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Extreme Sale v online shop CZ.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www. westernové-městečko.cz.
14: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
15: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: Usmiv a písnička z filmu Armageddon, kterou poslala ještě Iva Lecká. Já vám přeji krásné úterý, hezké odpoledne. Armageddon nás čeká, dopravní, jmenuje se Honza Riedl, po 16. je tady. No a z písniček třeba písnička Na vodě.
1: Celý můj život plave na vodě.
0: Takže Xindl X a taky Marie Rotrová, Jiří Bartoška. Také kapela Kabát a Malá dáma. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
4: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
3: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz. Protože čtyřicáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza. Bo na velikosti prostě záleží.
5: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
6: Být či nebýt, toč otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
9: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou zatažená až oblačná s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne pak budou srážky ustávat a částečně se protrhá i oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách okolo 13. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profistavebních strojů a profinářadí www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
8: Blaník za volantem.
9: Na Karvinsku v Orlové v ulici 17. listopadu u kruhového objezdu narazilo osobní auto do zaparkovaných vozů. Projíždějte tudy opatrně. V Opavě v Těšínské ulici poblíž křižovatky s Jateční srazilo osobní auto cyklistu. Na místě jsou záchranáři i policie. Počítejte tam s omezením provozu a s menším zdržením. A na výjezdu z Uherského Hradiště směrem na Bílovice bourala dvě osobní auta. Silnice je tam průjezdná, kyvadlově, dejte pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: V ostravsko-karvinských dolech našli nový minerál. Hradec Králové připravuje královské slavnosti. Španělsko dál řeší migranty v Soutě. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V hlubinách ostravsko-karvinských dolů objevili odborníci dosud neznámý minerál. Ten je natolik drobný, že ho nelze pozorovat ani běžným optickým mikroskopem. K jeho popisu proto museli využít několik specializovaných metod. Minerál pojmenovali podle geologa Jiřího Králíka a nese název Králíkit. Vídeňskou ulici ve směru do centra Prahy odpoledne uzavřela nehoda autobusu. Bouralo se u křižovatky s ulicí Ukrčského nádraží. Ve voze při prudkém brzdění popadalo několik cestujících. 6 z nich se lehce zranilo. Záchranáři je rozvezli do pražských nemocnic. Konec prázdnin bude v Hradci Králové patřit velkým oslavám. Královské slavnosti nabídnou od 28. srpna do 5. září 9 dní hudby, historie a pouličního umění. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Malá.
14: V různých částech města se uskuteční téměř stovka vystoupení a akcí. Součástí programu bude také historická slavnost Eliška 801 a více než 50 horkovzdušných balónů nad městem.
13: Kompletní program akce je k dispozici na webu královskeslavnosti.cz. Španělsko vyhlásilo kvůli Seutě stav mimořádného zájmu národní bezpečnosti. Mechanismus, který by měl umožnit lepší koordinaci aktivit, aktivovala vláda vůbec poprvé. Důvodem jsou nelegální migranti, kterých do města na severu Afriky na konci července přišlo až 80 tisíc. Většina už se vrátila do Maroka, v Seutě jich ale několik tisíc stále zůstává. Tolik zprávy a teď se na vás těší Jirka.
0: Těším se moc. Krásné úterý.
8: Jirka Frélich
12: na rádiu Blaník.
0: A nejsem sám, kdo se těší. Společně se mnou přijde Honza Riedl. Tak pište SMSky na dopravního experta 603 118 118 a ptejte se ho na co chcete, co se týká silnic. Rádio Blaník. Teď Alex Indle X, sami budeme na vodě. Tady je další hezká česká, za chvíli Marie Rotrová, Jiří Bartoška a písnička Klíč pro štěstí. Krásné úterý, 16. hodina odbyla právě teď.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Van Motaima, písnička Highland, teď na Blaníku a Honza Riedle je s námi.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert Rádia Blaník.
0: Honzo, krásné úterý.
3: Krásný dobrý den. Nevím, jestli máte radost nebo ne, ale pokud jste si koupili dálniční známku, tak máte i předplacenou tuto relaci v Blaníku. Pojďme na to.
0: Ano. Co kolony?
3: Nic moc dobrý, já si myslím, že takovýhle je docela fajn. Jo, u Brna je to kolem toho 196. To je to křížení s D2, z jedné i z druhé strany docela takový jako k nakopání. Směrem od Prahy je to kolona od 180. kilometru, to znamená roztrhaných nějakých 15 kilometrů, tak prosím tam trpělivě. Z druhé strany je kolonka mezi 213. a 207. Tam je to tak jako, myslím si, že taky takový jako běžný, ale to je takový to křížení u Brna, tam už za to nemůže naše stavba. Tam prosím trpělivě. No a potom, jo, máme nehodu na D1, přímo na tom 196. v omezení je tam nějaký drncnutí, mírně to tam komplikuje, ale není tam žádný kolaps. Jinak hlásím, že na D5 u Plzně na kilometru 90 ve směru na Rozvarov ten požár návěsu kamionu, tam chytli, myslím, že pneumatiky od brzd, tak to už je zlikvidováno a už se tam jede dvěma jízdními pruhy a rozjíždí se kolona. Možná touhle dobou už je rozjetá, jinak pohoda.
0: Honza slíbil, že dneska musíme probrat Ostravu, Olomouc, Český Krumlov, tak začneme Ostravou.
3: Frčíme hezky od severu. Tak Ostrava, jo, kdo byste se podíval na mapu, tak taková zajímavost, jo. Ostrava je jižněji

0: než Praha. Nedávno jsem to zjistil, to jsem čubrňal zpátky na asfalt. Tak před Ostravou na D1 u Klimkovic tam začíná právě teďka oprava dvou mostů. Z vašeho pohledu je to jeden most, ale víte, že na dálnici jsou vždycky dva mosty vedle sebe. Tak za 42 milionů letos do listopadu opravíme jeden a na jaře druhý, ale pořád se pojede dvěma jízdními pruhy pro každý směr a je tam stejně ten pomalejší tunel, takže si myslím, že to za stolik vadit nebude. Jestli můžu rovnou do toho Šumperka, tak mám pro vás skvělou zprávu a sice, jestli jste teďka se zoufalstvím sledovali ten zoufalý, strašlivý propad ceny nemovitostí a hlavně pozemků severně od Olomouce, tak ten už skončil, naopak teďka zase letí ceny pozemků šíleně nahoru, protože v Dolanech, to je trasa z Olomouce na Šumperk, tak tam už jsme dokončili rekonstrukci vozovky, to znamená, odnesli jsme ten semafor kivadlového charakteru a to znamená, ten, kdo byl zoufalej a myslel si, že tam ty pozemky už nemají žádnou cenu, protože nelze se tam autem dostat, tak už se tam lze autem dostat, to znamená, už si zase ty pozemky můžete koupit. Tak.
1: Tak ještě Krumlov?
0: A jo, Krumlov, nesmím zapomenout. Tenhle pátek velká sláva, český Krumlov připojíme parádním dálničním přivaděčem. On sice má jenom nějakých 3,5 kilometru, stavili jsme to skoro 2 roky za 400 milionů, ale v každém případě v tuhle chvíli opravdu z dálnice D3 do Krumlova je to ťuf, ťuf, jenom takhle, nemusíte se kroutit tam v těch zatáčkách a je tam opravdu příjemno. To znamená nejenom po dálnici D3 a potom přivaděčem do Krumlova, ale potom velmi snadno a příjemně šup na Lipno, ještě tam hezky.
1: Teď už Kabát, písnička Malá dáma, za chvíli třeba trasa Jičín Turnov, i to probereme s Honzou, nebo nám pište na 603 118 118, co vás zajímá.

0: Vůlevu a písnička od Aby, kterou tady určitě ocení Honza Riedl. Pěkně se roztančil, Honzo.
1: Jo, to je ono.
0: Honza Riedl s námi.
2: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: Ale já, Honzo, hned tady zdravím našeho posluchače, píše. Honzíku, zdravíme.
3: Dobrý den.
0: Tady to bez podpisu nevadí. Dočetl jsem se, že silnice akorači, vadí.
3: To mi vadí.
0: Nečtu
3: teda,
0: dál.
3: Ale jo, pojďme
0: dobrá,
3: na to. No.
0: Silnice 1/35 Jičín Turnov nemá být 3, ale 4 proudá.
3: Hele, tak jako to vememe trošku jako z větší dálky. Silnice, ta je teďka strašně diskutovaná. Kdo jste si dneska přečet nějaký články média nebo koukal, no, tak to vypadalo, že jsme se tam šíleně poprali včera, což není pravda. Včera bylo projednání se starostama, jak má vypadat ta silnice mezi Jičínem a Turnovem. A řeknu dvě důležité věci. Jo. První, ty odpůrci, kterých tam včera přišlo 8, jako jenom abyste věděli, co je to za masu, jo, tak to není žádná dálnice, nebude to dálnice, bude to silnice první třídy. Jo, to je první věc. Druhá věc, nikdy nebudeme stavět, jak oni říkají, že půjdeme přes srdce českého ráje, nikdy. Celá ta trasa byla a je plánovaná mimo hranice CHKO, poměrně jako dost daleko i od té hranice. Jo. Někde se blížíme, ale daleko. Takže jako pozor, nenechte si něco nabulikovat. Pravda je, že jsme o tom včera diskutovali. Těch 15 starostů víceméně se ptalo, jak to bude, co to bude, co od toho chtějí a podobně. Všechno jsme připraveni akceptovat. Takže tuhle silnici jsme připraveni stavět. Akorát, že týhle silnici zrušil stanovisko EIA, což je dopad stavby na životního prostředí. Pan ministr životního prostředí poslední den, kdy byl ve funkci. Jo. To je něco, představte si, jako kdybyste dojeli tramvají na konečnou a na tý konečný vrazili řidiči facku a šli pryč. Jo. To je prostě takový, nemyslím si, že je to úplně správně, ale je, podle práva to jde prostě. No. Pojďme dál.
0: Mám za úkol se tě zeptat,
3: jo,
0: jestli
3: vlastně, jestli bude 4-pruhá nebo neprůhá.
0: No, to jsme neodpověděli.
3: Tohle v tuhle chvíli není stanoveno, tam byla nějaká úvaha, že to, nebo ten projekt, že to bude 3-pruhá, to znamená takový jeden pruh tam, jeden zpátky a takový to střídání, že můžete předjíždět chvíli z jednoho, chvíli z druhého směru a potom kraje přišli s požadavkem, aby jsme to přepracovali nebo aby jsme zjistili, jestli by šlo to postavit 4-pruhý, ale pořád mluvíme o silnici první třídy, jakkoliv si myslíte, že si teďka šlapu na jazyk.
0: Tak Honza říkal, že se ho mám taky zeptat, jestli mu neteče z bot.
3: No, jo, ještě. Jo, to je po té šmejkalce teďka o víkendu, jak jsme dělali, my jsme totiž zpátka na sobotu a ze soboty na neděli. I jsem tady na Blaníku varoval, přeci neříkejte, že ne, že budeme zavírat jedničku, protože jsme dělali zátěžovou zkoušku na šmejkalce, to je 24. kilometr dálnice D1. No a když jsme tam byli zpátka na sobotu, dělal jsem tam briefing o půlnoci, jo. Přijeli tam všechny televize, bylo to nádherný, jo. Akorát, že zároveň s televize vám tam přijela ta supercela, takhle z jihu z Rakouska, opravdu ten obrovský mrak, opravdu plný vody. A v okamžiku, kdy já jsem řekl, tak vážení diváci, vážená média, vítám vás na briefingu ředitelství silnice, tak to spustilo, jo. Lila příšerná, opravdu slejvák příšerný, jo. Mně teklo za krk, jo. Kamerám za čočky, no prostě bylo to děsný. Já jsem si říkal, připadal jsem si jako asfaltový hrdina, jak tam prostě jako bojuju za ten most. A mluvil jsem tam 15 minut a do té televize pak střihli 6 vteřin. No. Jsem hrdina,
0: to je normální,
3: ale připadám, Honzo, si jako blbec.
0: Tak Honza Riedl s námi ve studiu v dobré náladě. Pište SMSky na Honzu, už jich máme víc než dost, ale kdyby vás něco zajímalo, 603 118 118. Honzo, všechno je v pořádku, jak zpívá skupina Opět a Radeček.
3: Jo.
0: Tak dáme si takovou písničku, na Blaníku hrajeme hezky česky.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
4: Stavebniny Janík.
5: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
6: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Ve vlaku či autobusu.
11: V čekárně u lékaře.
10: A nebo na procházce v lese.
11: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
10: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
11: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: co nikde nestaví a skupina Olympic. Musím říci, že Honza si opravdu s chutí zanotoval. Říkal trošku katapult, ale rozhodně olympici.
1: O, tabasa, ta šlape.
0: Tak, Honza Riedl s námi.
2: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: Honzo, SMSek je hodně, pojďme na ně.
1: Pojďme.
0: Honza Brno, zdraví. Kdy bude zahájena stavba sjezdu Brno Slatina?
1: Čau, Honzo. Tak, tady to je stavba nový mimoúrovňový křižovatky v rámci vlastně celého toho programu rozšíření D1 podél Brna zhruba od kilometru 180 po kilometru 210. Součástí toho je ta současná stavba na 196. Ale ať to nezamluvím, Brno Slatina mimoúrovňová křižovatka bude stavěná mezi lety 28 a 30 a připravte se na to, že to spojíme s několika dalšíma těma stavebníma etapama, tak aby to Brno nebo respektive ta doprava netrpěla 8 nebo 7 let, nebo jak to bylo původně naplánováno, jo?
0: Katka, chce se zeptat, dokončena silnice 611 mezi Sackou a Poděbrady, už to trvá dlouho, píše Katka.
1: Káčenko, kočičko, hele, 611 není naše, ta je krajská, ale protože vás mám rád, teda myslím jako vás všechny řidiče, pochopitelně, abych neměl doma problém, tak je to silnice druhé třídy, a nicméně ta rekonstrukce bude probíhat už jenom několik týdnů, ale zatím navrhnu, že můžete jet po D11 mezi Poděbrady, Sacká, už se to opravuje za 2,5 měsíce. Já jsem tady někde měl napsaný, a Káčenko, já to ještě dohledám a pojďme zatím dál, jo?
0: Dobrá, tak tady je taková vypečná otázka. Je mi 77 let, kolik let ještě musím vydržet, abych se projela po novém obchvatu u Mníšku u Liberce?
1: No jo, jasně, u Mníšku u Liberce, to je směr na Frýdlant, strašně důležitá spojka. Stavbu tady plánujeme, obchvatu je to oficiálně stavba nazvaná silnice číslo 13, krásná studánka Dětřichov, začneme stavět v roce 29 a 32, což si myslím, že už není tak dlouho, a pokud budete tak křepká jako moje maminka, který táhne teďka na 90, tak si klidně ještě kupte třeba, já nevím, možná i koloběžku a ještě se tady po té stavbě, než tam pustíme auta, projedete.
0: Jirka má tady dotaz a chce se zeptat na uzavírku silnice 246 mezi Níže Bohy a Budyní nad Ohří.
1: Jo. Budyně nad Ohří, Níže Bohy, to je taky dvojka, to je krajská, ale dohledali to moji kolegové, milí, úžasní. Je to oprava mostu, která bude podle plánu trvat do konce října 2026, tedy letošního října. Jestli to bude delší, tak mě nekamenujte, protože to fakt říkám, není naše stavba.
0: SMSka, co oprava Jedlová Bystré, Pardubický kraj.
1: No jasně, to jsme v Pardubicích, je to takový trošku jako maličko zastrčený, zdálo by se tady ta silnice, ale je důležitá, já jsem tam jel asi 4x v životě a tady ta oprava končí 3. října.
0: Tady je dotaz, trasa Znojmo Pohořelice, chce se zeptat na trasu, dál nepíše nic.
1: Že tam nebylo ani sloveso. Ale tak, jo, prosím podepsat a sloveso, aspoň občas, jo, ať to má nějakou štábní kulturu, ty SMSky. Hele, Znojmo Pohořelice, Znojmo víte, kde je, a Pohořelice, to je tam, kde končí teďka aktuálně dálnice směrem na Vídeň, to je 250, tak tady začneme kapacitní propojku Znojma a Pohořelic stavět na silnici číslo 53 18. září, to máme za měsíc, tam pustíme bagry.
0: Posluchač z Polska nám píše.
1: Deň dobrý.
0: A já zkusím to přeložit asi... Štětín to nebude, prosím tě. Těšín do Polska. Proč tam je nějaký problém? Těžko se dá jít do Polska od Těšína.
1: Jestli dovolíte, odpovím česky, nebudu štěkat u toho u Těšína. Je tam výměna asfaltu, je to silnice číslo 48 a bude to trvat 2 týdny, pak už bude hotovo.
0: Mm-hmm. Tady je dotaz na opravu mostu proti Vín, silnice 20, trasa Písek České Budějovice. Aleš?
1: Jo, Aleši, ale tam zahájíme stavbu, ono se tam strašně, ta stavba se tam v přípravě docela jako protahovala. V tuhle chvíli mám informaci, že zahajovat budeme příští rok a do provozu to komplet bude v roce 29. Je to tah Písek Budějovice, hodně zatížený, víme.
0: Jirka se ptá, pane Riedle, je možné ještě opravit přivaděč Pelhřimov Humpolec u Kojčic?
1: V tuhle chvíli já v tom plánu, který já mám tady v aplikaci, v plánu oprav žádnou další opravu nevidím a v každém případě použiju to jako příležitost k tomu, abych poděkoval všem řidičům mezi Humpolcem a Pelhřimovem za obrovskou trpělivost letos v létě, páč jsme tam dali kyvadlo, což je naprostá nehoráznost, já to vím, ale jinak to technologicky nešlo a bylo to snad rychlejší, než kdyby jsme to dělali bez toho, aby jsme soutěžili jenom na cenu. My jsme takhle soutěžili i na čas, to znamená, opravdu byl tam tlak na toto zkrátit co nejvíc, ale i tak tam byly kolony, sorry, no. Jo, a u těch Kojčic, tam teďka v tuhle chvíli opravdu nic nevidím, sorry.
0: Nám naskákala taková spousta SMS-ek, ale tak poslední, jo. Pan Šálek se ptá, jak to vypadá s obchvatem Cvikova.
1: Pane Šálku, úplně otevřeně, když to přišlo takhle jako last minute, tak to nevím, ale já vám zavolám a všechno vám to vykecám. Stejně tak jako zavolám Kačence, protože jsem tady breptal místo, aby jsem jí řekl, jak to opravdu bude.
0: Dobrá, tak Ivana píše, zdravím Honzu Rýdla, lepšího mluvčího neznám, ať se vám daří.
1: Nevím, jestli je to dneska pravda, Ivanko, v každém případě přeji vám krásný den, hezký zbytek léta.
0: Honzo, díky, v úterý za týden.
1: Na schovávanou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.

0: teď už na Blaníku Michal David a děti Ráje. Honza Rýdle, ještě něco rychle?
1: Kačenko, prosím vás, jak jsem vám slíbil, že vám to zjistím, tu 611 mezi Sackou a Poděbradama, jo? Tak přes Kostelní a Pískovou Lhotu budeme hotoví, respektive krajský silničáři, hnedka teďka o víkendu, aspoň to slibuju. Naschle.

0: Miley Cyrus na Rádio Blaník a za chvíli 17. hodina, tak se můžete přichystat, že vám hned po zprávách nabídneme brontosaury.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát, a ti každý den připomíná.
0: Od Lenky Filipové také písničku Dobrý Bůh to ví.
2: Ústa z opera, paže z větvový má.
0: A z básníků jednu Víťa Vávra.
3: Pojď, pojď, už se nevracej.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
7: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
8: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
9: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
5: Radio Blaník. Počasí.
10: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra většinou zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne ale budou srážky ustávat a částečně se protrhá i oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách okolo 13. O počasí všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
10: Opavě v Mostní ulici u Čapákova nábřeží bourala dvě osobní auta. Na místě je policie a projíždíte tam jedním pruhem. Buďte opatrní. Kroměříži v Purkyňově ulici se srazila dvě osobní auta. Na místě policie, projedete tam také jedním pruhem. A na Karvinsku v Orlové v ulici 17. listopadu u pruhového objezdu narazilo osobní auto do zaparkovaných vozů. Projíždějte tudy opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě zprávy.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Dálnice bude sledovat nový diagnostický vůz. Inspekce varuje před dětskými čaji. Na Slovensku překazili útok na továrnu. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Stav dálnic a silnic první třídy bude v Česku sledovat diagnostický vůz nové generace. Ten dokáže data snímat prostřednictvím čidel a kamer i ve 100-kilometrové rychlosti. Dokáže tak včas odhalit trhliny, věté koleje a další problémy. Speciální vozidlo vyjede na silnice na podzim. Senioři si musí pohlídat důležitý termín. Stát jim totiž ani letos automaticky nepošle informace o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Pokračuje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová. Protože v případě není nutné podávat žádost znovu, zůstává v platnosti i pro další roky, oznámení o zvyšování důchodu bude zasílané automaticky.
17: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
16: V dětských čajích Alnatur bylo podle inspekce nadlimitní množství alkaloidů. Ve dvou šaržích českého výrobce bylo maximální povolené množství překročeno až 6x. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto důrazně doporučuje tyto čaje nepít. Jeden má trvanlivost do října 27, druhý do března 28. Slovenská policie oznámila, že překazala útok na továrnu na bezpilotní systémy. V případu stíhá 3 cizince. Obvinila je z obecného ohrožení na objednávku. Dva z nich byly zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Informovalo o tom slovenské policejní prezidium. Tolik zprávy a slovo má Jirka.
0: Aniško, díky, 17. hodina právě teď.
12: Jirka Frélich
18: na Rádiu Blaník.
0: A na Blaníku Brontosauři a písnička Valčíček a pak náš krajánek. Těšte se na Martina Císaře, přihlásí se za pár.

0: Marta Kubišová, písnička Dobrodružství s panem Bohem. Teď ale prázdninový krajánek, hlásí se Martin Císař.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Martine, ahoj.
3: Ahoj Jirko, zdravím tebe a tvé posluchače a přeji krásné dobré odpoledne ze středočeské Příbramy. Já jsem teď v Hornickém muzeu a u mikrofonu vítám pana ředitele muzea Josefa Velfla.
4: Zdravím z Hornického muzea v Příbrami.
3: Co tady v muzeu všechno teď aktuálně můžeme vidět? Pozvěte naše posluchače.
4: Jednak jsem do Ševčinského dolu, kde se nabízí několik okruhů prohlídek, včetně jízdy důlním vláčkem, Ševčinskou dopravní štolou, nebo se odtud mohou vydat na důl Drkolnov, kde prezentujeme vodní kolo, velké jak třípatrový dům, je jediné dochované na našem území a k tomu kolu je možné se dostat po skluzavce dlouhé 51 metrů. Nebo zavítat na sousední důl Vojtěch, kde bylo poprvé na světě v roce 1875 dosaženo kilometrové hloubky, rovněž tam vejít do podzemí, prohlédnoucí novou expozici geoparku, anebo na Anu, kde je opět jízda důlní vláčkem k jámě, hluboká je kilometr 600 metrů, jsme jediné hornické muzeum, které umožní návštěvníkům podívat se do takové hloubky. Je tam dalších několik okruhů, parní těžní stroje a tak dále. Je toho zkrátka poměrně dost.
3: Pane řediteli, my asi většina z nás ví, ale kdo neví, co se tady vlastně v Příbrami těžilo dříve, v minulosti?
4: V Příbrami se takřka 2000 let těžila stříbrná a olověná ruda. V tom prvopočátku především ta stříbrná ruda. Těžba stříbra skončila v roce 1978 a po této exploataci nám tady zbyly tyto nádherné technické památky prohlášené vlastně národní kulturní památkou. Kromě toho zde byla ještě jedna společnost, a sice uranové doly Příbram, které těžily od roku 1948 až do roku 1991. A tu uranovou historii rovněž prezentujeme u nás v muzeu nebo v našich pobočkách v památníku Vojna a v chystané expozici v uranovém dolu Bytíz.
3: Jaká je otvírací doba ve vašem muzeu? Kdy se můžeme přijít podívat?
4: Jsme otevřeni kromě pondělí každý den. Návštěvní doba je od 9 do 18 hodin. Prohlídky začínají zpravidla vždy v celou hodinu. No a myslím si, že těm nejmenším návštěvníkům se budou určitě líbit jízdy důlní vláčkem a nebo hledání trilobitů v tom vzpomínaném geoparku, či jízda po skluzavce k dolu Drkolnov k vodnímu kolu, které se tam nachází.
3: Moc vám děkuju za chvilku, kterou jste si udělal pro Rádio Blaník. Ať se vám daří, mějte se skvěle.
4: Díky moc a zdař Bůh.
3: Tolik má druhá reportáž pro to dnešní odpoledne. Jirko, předávám slovo zpět do studia. Přeji tobě a všem posluchačům Rádia Blaník báječné letní odpoledne.
0: Děkujeme moc a budeme se těšit na fotky taky na webu radioblaník.cz.
2: Užijte si léto v přímém přenosu.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už se hezky česky, tady je Lenka Filipová, písnička Dobrý Bůh to ví a za chvíli taky skupina Kryštof. Posloucháte Blaník, přejeme krásné úterý.

0: Skupina Krištof a písnička Do nebe se propadám. Je pravda, že občas na nás vyskočí zpráva, která vypadá jak aprílová a je pravdivá. Tak toto je skutečně pravdivá zpráva. V Ostravsko-Karvinských dolech objevili odborníci dosud neznámý minerál. Pojmenovali ho po českém geologovi Jiřím Králíkovi. Nese tak jméno Králíkit. No a minerál je natolik maličkatý, že ho nelze pozorovat ani běžným mikroskopem. No to jsou věci. Ale myslím si, že brzy toho budou plné zprávy všude, protože je to každopádně velmi zajímavá věc. No a co se týká Rádia Blaník, tak se těšte na písničku Anděl. Nenech mě tu stát. Těšte se taky na písničku od Kateřiny Marie Tiché Plamen. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.
1: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
6: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio.

0: správné trávení během celého léta.
1: Haló, haló, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
2: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu. Skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
0: McDonald's vás zve na hypodrom do Bravantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen, písnička, která byla tak dlouho na špici české desítky, kterou pro vás vysíláme každý pátek, že vlastně nevím, v kterém roce přesně vznikla, zda 2022, 3, 4, 5, těžko říct, ale tipl bych si, že to není daleko od jedné povedené televizní miniserie.
1: Iveta Bartošová z Frenštátu pod Radhoštěm.
2: Ty bys tedy chtěla být zpěvačkou.
3: Kdyby tam zaspívala, tak ji vezmou na nahrávání do Prahy.
4: Ona tam přijde o všechno.
0: Tušíte, kam jsme se dostali, do jakého roku? Tak můžete si tipovat klidně teďka na nečisto, anebo zítra po deváté, protože tajemný rok, ten nebude zítra po deváté nějak z daleké historie a myslím si, že spoustu těch písniček, které si pustíme po deváté, budete dobře znát, protože jsou celkem čerstvé. Tak zítra po deváté, tajemný rok, Petr Sliva a Adéla Zahradníčková.
5: Za pár minut
6: a možná i mnohem víc.
5: Tolik peněz si nevydělá ani špičkový manažer velké firmy.
6: Vy můžete. Poslouchejte prázdninový Blaňák a dozvíte se jak.
5: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A před námi třeba Petr Nať, nebo taky Vítě Vávra a písnička z Básníků. Těšte se na to. Blaník dál bude hrát hezky česky.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Dobrá písnička, jak svět přichází o básníky ze stejnomenného filmu, teď na Blaníku při úterku a po 18. krásný duet Jiří Korn a Lucie Bílá, Byl by hřích.
1: Byl by hřích, po světě spáčen jít.
0: Taky Marie Rotrová a písnička Doma.
1: Zítra na náš práh.
0: A nebo Slza celibát. Je to tak, my jsme Blaník a hrajeme hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
7: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
3: Blaník, počasí.
8: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne pak budou srážky ustávat a částečně se protrhá i oblačnost. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách okolo 13. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
9: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Blaník za volantem.
8: Olomouci v Rooseveltově ulici bouralo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se tam jedním pruhem. Buďte opatrní. Na Karvinsku na výjezdu z Českého Těšína do Havířova havarovala 3 osobní auta. Doprava tady zpomaluje, dejte pozor. A v Opavě v Mostní ulici u Čapákova nábřeží havarovala 2 osobní auta. Na místě je policie, projíždí se tu jedním pruhem. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Lidé mohou požádat o hlídačkovné. V Brně začaly s odstřely pro Vinohradský tunel. Polsko hostí mistrovství světa v rychlostní kanoistice.
10: Rádio Blaník.
11: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Studující rodiče budou moci od září získat takzvané hlídačkovné. Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a do toho prezenčně studují. O novou podporu bude možné požádat elektronicky přes systém Jenda. Letos půjde měsíčně o 7 467 korun. Sněmovna ani po 6 hodinách nerozhodla o programu schůze k rozpočtové novele. Tu vetoval prezident Pavel a poslanci je musí znovu projednávat. Novelu v úvodu schůze obhajovala pouze ministryně financí Schillerová. Opozice navrhovala na program zařadit taky další témata, hlavně opatření proti suchu. Pracovníci na stavbě průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně začali s trhacími pracemi. První odstřel proběhl dopoledne. Jak a jak dlouho budou odstřely probíhat, říká ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.
12: Odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to půjde ideálně. Za použití řádově 100 kg té trhaviny vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce po 600 metrů.
11: A já dodám, že odstřely by neměly dělat výrazný randál. Zvuky připomínají vzdálenou bouřku. V polské Poznaně zítra startuje světový šampionát v rychlostní kanoistice a do bojů o cenné kovy zasáhnou i Češi. Hlavní nadějí české výpravy bude kanoista Martin Fuxa. Kajakář Josef Dostál nakonec pojede jen pětistovku. Z kilometrů se kvůli viróze odhlásil a nahradí ho Tomáš Sobíšek. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Jirka.
0: Ano, já jsem se přihlásil, 18. hodina je tady.
3: Jirka Frélich
10: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli se tak trošku na dálku podíváme do Ostravy, protože k tomu bude veliký důvod. Zrovna Ostrava nás bude zajímat, ale hned vedle Ostravy, co by kamenem dohodil, je Třinec. A třinecká rodačka nám teď zaspívá. Tak kdo to bude? Tereza Mašková nebo Eva Farná? No v každém případě teď Eva Farná.
13: Mám prostě od pámičky.

0: Rockset teď ve vysílání Rádia Blaník. Přeji krásné úterý, slíbil jsem, že zamíříme do Ostravy, je to tady. Ostrava má totiž nově nejmodernější střelnici v celé zemi. Jde o krytý areál za 140 milionů korun na místě schátralé střelnice v Hulvákách a má také supermoderní terče. Jak fungují, vysvětlí prezident Českého střeleckého svazu Roman Blažíček.
1: A tyhle ty terče se střílí mistrovství Evropy, mistrovství světa, světový poháry. Jsou elektronický, to znamená, ten sportovec vystřelí do toho terče, ten zaznamená ten výkon toho sportovce. Sportovec to vidí na obrazovce přímo u sebe, dál se to promítá na obrazovky pro diváky. To vyhodnocení je v podstatě okamžitý. Technologie i přenosu těch dat a všeho je prostě na té nejmodernější úrovni.
0: Ještě doplním, že na Ostravsku funguje 30 střeleckých klubů s více než 600 střelci. Tak sportu zdar a teď už taky zdar českým písničkám. Tady je Slza a Celibát a za chvíli Jiří Korn a Lucie Bílá.

0: Jiří Korn a Lucie Bílá, krásná písnička, byl by hřích. Já jsem otevřel okno, budete se divit, někdo jel v autě, dal si rádio pořádně na hlas a tam znělo, byl by hřích. No to jsou věci. Tak víte co, i do auta vám pošleme písničku doma. A taky písničku Tomáše Kluse, jeho pocity, krásná věc. No a každopádně měl jsem pocit po půl druhé, když se dovolala naše posluchačka Marie, protože slyšela písničku Slunce dál svítí, že musí vyhrát. Měla strašnou radost.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Mimoško, já jsem se dovolala, to není možný.
0: Velmi šťastná Marie. No a jak to dopadlo? No za chvíli uslyšíte tady u nás na Blaníku.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.

0: Hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
5: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
4: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
5: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
4: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
5: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
4: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
5: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
6: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.

0: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
1: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Tomáš Klus a písnička Slunce dál svítí. Pamatujte, že i Tomáš Klus je v naší písničce. Teď šetřete telefon, je to jenom ukázka. V naší písničce Slunce dál svítí. Ano, zpívá tam Tomáš Klus, Kateřina Marie Tichá, Xindl X, Igor Timko, Olga Lounová, Jindra Polák z Jelenů, Petr Kolář a Tereza Mašková. To je naše velká letní hra, která už brzy skončí. Jakmile skončí srpen, skončí i naše hra, ale dnes to tedy stálo za to.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Naše posluchačka Marie se dovolala krátce po půl druhé. Iva Lecká pustila ukázku a k tomu, abyste vyhráli 5000 v naší soutěži, tak je potřeba správně odpovědět, kdo z těch zpěváků zrovna v té ukázce zpívá. No a bylo to

0: mám.
1: Tak, Maruško.
2: Tak já si myslím, že jsou to jeleni a je to Jindra Polák.
1: Jste si tím úplně jistá, jako na 100%, jo?
2: Jsem a musí to být.
1: Maruško!
3: No a byl to Xindle X. Takže naše posluchačka Maruška nevyhrála 5000. Na druhou stranu těch 5000 my přičteme tomu dalšímu, kdo to uhodne. Takže zítra třeba už s námi můžete hrát o 10 000 korun. Pozorně poslouchejte Blaník. Slunce dál svítí, může zaznít během zítřejšího dne nebo pozítří naprosto kdykoliv. No ale hlavně ve hře je tentokrát 10 000. 800 109 109, telefon do studia. Podívejte se třeba na YouTube, jak vypadá písnička Slunce dál svítí a kdo zpívá jakou část, abyste věděli, až dostanete otázku.
4: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
3: No a náš Vlasta Suk, ten taky svítí a září jako sluníčko, přišel plný úsměvů do studia, těší se na vás, těší se na písničky na přání, tak já už přeji akorát krásné úterý, užijte si i Vlastu Suka, no a posílám třeba Petru Janu, anebo od premiéra písničku Hrobař. Hezké úterý.
4: Dobré ráno, Radio Blaník.
6: Zítra už je středa a to se nám
7: láme týden.
6: Poslední prázdninový, ale kromě toho, že je středa, tak je také mezinárodní den. Mezinárodní den koho?
7: Mezinárodní den pejsků, takže si posvítíme i na ně. Noze.
6: Těšíme se na vás. Zítra ráno v 6 jsme na značkách. Petr Slíva
7: a Adéla Zahradníčková.
5: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Pohodové České rádio.

0: S láskou má svět naději zpívala Petr Janů. Radio Blaník je s vámi v úterý večer, o mikrofonu už taky Vlasta Sukr, tak vás vítám u poslechu. No a za chvíli už si vychutnáme společně písničky na vaše písemná přání. Mezi nimi třeba Hana Zagorová a Žízen po životě.
1: Život je přece báječný, je vším, co má.
0: Taky Arakain a Dimitri, Žij svůj sen. A co takhle Buráky a Maxim Turbulence? Tak večerní program právě startuje, na Blaníku hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 19 hodin. Radio
2: Blaník. Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
3: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
3: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
3: s Blaníkem a Centropolem.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
5: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
2: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
3: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
6: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Tak jak zítra, podle meteorologů většinou oblačno až zataženo, na jihozápadě i polojasno, ale sem tam také zaprší a postupně čekujeme ubývání oblačnosti i srážek. Co se teplot týče, přes den 17 až 22, na jihu kolem 25 a v tisíci metrech okolo 14 stupňů, v noci a po ránu pak teploměry ukáží 15 až 11 stupňů Celsia.
6: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Minuta nás dělí od 19 hodin, úterní večer startuje, tak vás všechny zdravím a všem radím, všechno nejlepší k svátku a posílám první písničku v této hodině, Standa Hložek a Petr Kotval v pohodě, no a pak už na vaše přání kapela Kex, nářez.
6: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Standa Hložek, taky Petr Kotovalt a V pohodě. No a my jdeme na první vzkaz pro dnešní večer.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky od našich oblíbených keksáků pro nejlepší ženskou Věrušku Křivánkovou ze Skoranovic k jejím dnešním 55. narozeninám a zároveň taky její vnučce Markétce Říhové, která taky dnes slaví 16. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a úsměvů za celou rodinu, přátelé a kamarády přeje z celého srdce Milan. Tak tady je písnička Nářez.

0: Skupina Kex, krásná písnička, nářez na vaše přání. Teď Arakain a Dimitri, žít svůj sen. K tvým narozeninám jen to krásné, protože co je krásné, je i vzácné. Lásky a radosti, ať máš nejvíce, protože život bez nich je jako knot bez svíce. Peníze jsou také potřeba, ale ke štěstí jich tolik netřeba. Snad tohle naše přáníčko potěší tvé srdíčko. To ti přeje k tvým 71. narozeninám, milý tatínku, manželka Mikula, taky dcera Kristýnka, dcera Milen s manželem Zdeníkem, vnuk David, vnučka Laurinka, zeť Luky a ostatní příbuzní. Tak Blaník se přidává k přání všeho nejlepšího a posíláme jí pěknou písničku, která se jmenuje Žít svůj sen. Kapely Arakain a Dimitri.
1: Rádio Blaník.
2: Celé léto hezky česky.

Čáka, jen také Dimitri a Žij svůj sen. Na rádiu Blaník jedeme dál. Na vaše přání teď Hana Zagorová a Žízen po životě. Milí Blaníku, zahrajte prosím písničku pro naši babičku Marušku Rejkubovou z Chroustovic k jejím 95. narozeninám. S přáním všeho nejlepšího přejí si Nindra a dcera Dáša s rodinami. No tak samozřejmě, paní Maruško, taky přejeme k tomuto nádhernému životnímu jubileu všechno nejlepší a posíláme i pěknou písničku. Tak si ji užijte.

Nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Housíček úzkostí a básní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

To byla nádhera, co říkáte. Hana Zagorová a Žízeň po životě na Blaníku. Minuta po čtvrt na osm a dobrý večer. No a teď to rozjedeme ve vysílání Rádia Blaník. Buráky, všechno nejlepší vnoučkovi Šímovi k jeho 9. narozeninám. Mu s láskou přeje babička a taky strejda Ondra s rodinou. Tak my taky samozřejmě. Šímo, všechno nejlepší a dáme si Maxim Turbulence. Rádio Blaník.

jsme to rozjeli, na Blaníku Maxim Turbulence a Buráky. Teď Karel Gott, Být stále mlad. Milý Blaníčku, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro našeho oslavence Karla Sklenáře. Karle, dneska slavíš krásných 68 let a tak ti přejeme pevné zdraví, štěstí a pohodu hned. 68, to číslo zná celý svět. Vždyť ho na dresu nosil i Jarda Jágr. Přejeme ti všechno nejlepší a krásné narozeniny. Přáníčko posílá syn Karel s přítelkyní Míšou, Michal a Jindra a teď už jen přání, co potěší nejvíc, ať ti chutná uzené z vlastní udírny. Tak všechno nejlepší a samozřejmě taky se připojuju, hezky to slavte. Milčo a Míro, k vašemu výročí vám z Benešova posíláme pozdrav a přejeme hodně zdraví Daria a Petr Ševčíkovi. Tak jdeme na písničku, tady je pro vás.

0: Karel Gott a Být stále mlád, je s vámi Radio Blaník. Já vám přeji dobrý večer od mikrofonu, za malou chvíli budeme pokračovat v písničkách na přání, ale taky pro vás budeme mít pěknou pozvánku na divadelní představení pod šedým nebem, které můžete spojit i s návštěvou zvířátek. Více vypátral kolega krajánek Martin Císař, který se nám dnes výjimečně přihlásí z terénu už po třetí. Odkud a kam nás pozve? No tak na to si počkejte, krátce před půl osmou se to rozvíte. Obuj si mý boty, jestli mě chceš. No a potom si zahrajeme tuhle. Můžeš se v nich projít a snad nebudeš blud. To je Marek Ztracený s novinkou Obuj si mý boty. Hlavu, a k tomu moje srdce, jestli mě chceš soudit. Která bude znít také Terem Blaníku už za okamžik. Písničky
1: na přání. Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
5: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
6: Slyšel jsi, že chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
7: 4 cm? To ani nepoznáš!
6: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!

0: Tak za okamžik na vaše přání činasky a vedoucí, taky slíbený Marek Ztracený, obuj si mý boty. Teď ale se výjimečně spojíme ještě s kolegou Krajánkem a Martinem Císařem. Dnes tedy po třetí.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Báječný parťák Martin Císař vypátral, kde se můžete hezky zabavit, skloubit divadelní představení pod štíhlým nebem a taky se zvířátky. Hlásí se nám z pražské zoologické zahrady. Martine, pěkný večer přeju.
3: Krásný dobrý večer, zdravím z pražské zoologické zahrady. Chcete se přijít podívat na zvířata? Máte šanci. A chcete se přijít podívat na jedno bezvadné vystoupení tady přímo divadla z Vršovic? Máte taky velkou šanci. A v tuhle chvíli tady vítám Antonína Holuba, jednoho z představitelů té hlavní role. Nacházíme se tady v pražské zoologické, kde do konce týdne hrajete každý večer inscenaci Ptáci, zvířata a moji příbuzní. O čem vlastně je a proč hrajete právě tady v zoologické zahradě?
4: Normálně to hrajeme ve Vršovickém divadle Mana, ale teďka to hrajeme tady v Zoo, je to naše taková letní scéna, je to krásná příležitost. Představení je adaptace románu Geralda Darrella a je to o zvířatech, o rodině, o krásných zážitcích, o létě a o krofu.
3: Je pravdou, že tohle představení je výjimečné v tom, že vlastně je pouze tento týden. Předtím jste hráli něco jiného, je to tak?
4: Ano, předtím jsem hrál něco jiného. Hráli jsme to tady týden v červnu a teďka to tady máme poslední týden za celý rok. Možná se vrátíme ještě příští rok, ale nevím. Tak je to poslední šance to vidět tady.
3: Řekněte mi, kde se vlastně vzala ta myšlenka hrát právě v zoologické zahradě tady v Praze.
4: Bývalý pan ředitel pražské zoo, pan Bobek, se přišel podívat na naší premiéru ve Vršovickém divadle Mana a napsal o tom příspěvek na Facebooku a my jsme ho viděli, moc krásný, a tak nás napadlo, jestli by se to dalo nějak propojit. A tak se to propojilo. No a 200 korun z každé vstupenky jde na zoo Praha, takže to je na dobrou věc, takže u prospěchu všem.
3: To je úplně skvělé, a když jsem přicházel, tak vlastně vaši kolegové říkali, to je dobře, že to hrajeme právě tady, protože on miluje zvířata. Je to pravda? Milujete zvířata?
4: Ano, už odmala mám velký vztah ke zvířatům a do zoo jsem chodil s mámou jako malý, protože ona jednu dobu tady měla pracovat, ale pak dostala práci v divadle, tak už to bylo dobrý. Takže jsem tady strávil hodně času a mám to tady moc rád.
3: Tolik tedy pozvánka na skvělé divadlo, které se tady hraje každý den až do neděle, a mám tušení, že to začíná vždy v 7:30 večer. Říkám to správně?
4: Přesně tak, tady budeme vždycky.
3: Takže jste srdečně zváni, krásný dobrý večer z pražské zoologické zahrady. Loučíme se a zveme všechny posluchače. Ahoj!
4: Ahoj!
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tak děkujeme za perfektní reportáž a jdeme dál na vaše přání. Teď Marek Ztracený a obuj si mý boty, respektive za okamžik, ještě předtím činasky a vedoucí. Milý Blaníčku, zahraj prosím tuto písničku pro našeho dědu Pepu Nováka, protože mu přirostla k srdci. Tak hrajeme.

0: skupina Činovsky, písnička Vedoucí. No a teď slíbený Marek Ztracený. Dobrý večer, prosím o zahrání této krásné písničky pro moji nejlepší kamarádku Terku Bezouškovou k narozeninám. Teresko, přeji ti všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí a hodně úspěchů ve škole. Zuzka. Tak jdeme, Háni, obuj si mý boty.
1: Rádio Blaník.
2: Celé léto hezky česky.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

kus pravdy v téhle písni. Marek Ztracený a Obuj si mý boty. Teď už Michal David, hele, nemachruj. Tak se jmenuje písnička, než bych někoho chtěl tady poučovat, aby nemachroval. Tak Michal David bude zpívat komu. Chtěla bych zahrát tuhle píseň mému milovanému manželovi Mírovi k narozeninám a zároveň k našemu výročí svatby. Máme tě rádi a přejeme ti všechno nejlepší. Přeje manželka Gabča s dcerami.

0: Michal David, hele, nemachruj. Ještě 2 minuty, bude 7:45, za malý okamžik Queeni a hezky česky třeba Karel Černoch a Večerníček.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník. Jsme Blaník.
2: Baví nás.
1: Bavit vás.
2: A navíc vám rádi přinášíme něco extra.
1: Třeba tím, že jsme vám rozdali spoustu tankovacích karet Orlen
2: v hodnotě 5000 korun.
1: A už brzy pro vás opět něco chystáme.
2: Baví nás.
1: Bavit vás.
2: Každý den na Blaníku.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
0: Je 7:45 a teď na vaše přání kapela Queen. Milí Vašíku, všechno nejlepší k dnešním narozeninám, hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů, máme tě moc rádi. To ti přejí maminka s tátou, brácha fanoušek a taky pejsek Čečinek.

Za námi Queen, je před námi Karel Černok s hezkou českou Večerníček. Milý Blaníčku, zahraj prosím Jiříkovi pro radost jeho oblíbenou písničku od Lucky. Není za co, tak a tady posíláme tedy Jiříkovi Večerníčka na dobrou noc. Pojďme na ně.

0: Karlem Černochem jsme si zaspívali Večerníček, no a teď si dáme sladké mámení. Milé Rádio Blaník, zahrajte prosím vás písničku pro naši milovanou Valinku, která slaví své první kulatiny, 10 let. Milá Vali, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, ať se ti líbí v nové škole, ať máš spoustu nových kamarádů a hodně úspěchů v atletice a chovu tvých oblíbených slepiček. Z celého srdce ti přeje maminka, taky babička, děda, brácha Dominik a Jasmínka. No tak my se přidáváme samozřejmě, Valinko, všechno nejlepší k těm 10. narozeninám. A tady je Helena Vondráčková.
1: Rádio Blaník.

0: Tak já, Mlaníku, jsme se nechali sladce omámit Helenou Vondráčkovou. Za 3 minuty 20 hodin, za chvíli na vaše přání budeme pokračovat a vy chcete slyšet třeba Brutus první polibek.
1: Proč tě zlákal první polibek?
0: Taky Berušku. A nebude chybět kapela Miraj, Lítej.
2: A tak si lítej, si volnej, teď už můžeš v klidu spát.
0: Hrajeme hezky česky.
3: Radio Blaník. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
3: Starnet internet. Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma, jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
5: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
6: Radio Blaník, počasí.
3: Radio Blaník.
0: Ještě zítra bude počasí takové, nic moc, oblačno i zataženo, na jihozápadě i polojasno, ale během nemístí občasný déšť nebo přehánky, postupně během odpoledne čekáme ubývání oblačnosti a srážek. Co se teplot týče, 17 až 22, na jihu až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 14. V noci a po ránu pak teploměry ukáží 15 až 11 stupňů Celsia.
6: Suk.
3: Na rádiu Blaník.
0: Úterní večer pokračuje, tak vás všechny zdravím a přeji krásný poslech dalšího vysílání. V písničkách na přání za okamžik třeba T-Boys, Beruška, Ricky a Povery a nebo Miraj, Lítej. Teď pro vás všechny Lucka Vondráčková, Láska umí víc a za minutu bude 20 hodin.
6: Rádio Blaník.

Lucie Vondráčková zpívala, posloucháte Blaník, Láska umí víc, no a před námi Miraj, Lítej. Tuhle písničku bych chtěl věnovat svému kamarádovi, který nás před rokem po tragické nehodě navždy opustil. Moc nám chybíš a nikdy na tebe nezapomeneme. V našich srdcích a vzpomínkách budeš žít navždy, kamaráde. Tadeáš.

0: spát.
1: Milá je písnička Lítej Davidovi. A my pokračujeme dál na vaše přání. Teď Ricky je Povery. Naší milované Elince, tuhle písničku bychom chtěli věnovat naší největší životní lásce, tobě. Od chvíle, kdy jsi přišla do našeho života, je všechno nejkrásnější a náš svět má úplně jiný smysl. Jsi naše štěstí, naše radost a to nejkrásnější, co jsme spolu mohli dostat. S láskou, maminka a tatínek posílají písničku.

Ahoj, tady Rik je Povary. Je s vámi Rádio Blaník a teď pokračujeme na vaše přání s T-Boys s Beruškou. Všechno nejlepší k narozeninám po téměř 20 letech společného života ti přeje tvůj Míša, který posílá písničku. Tak jdeme na ní.

Tolik tedy T-Boys, písnička Peruška a teď už Brutus, první polibek. Milý Blaníku, zahrajte Martinovi, tatínkovi a manželovi k narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a spoustu nervů s námi. Máme tě moc rádi. K narozeninám ti přeje tvá rodina. Manželka Renata, dcery Renata, Hana a Nikola. Tak my se taky připojujeme. Tady je písnička. Rá.

Sonic, tady Brutus a první Polibek. A my jdeme dál na vaše přání, teď Valda Matuška a tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Dnes slaví můj manžel Milan krásných 70 let, do dalších roků hodně zdraví a vitality přeje Jarča, taky Veronika, Lucie a vnoučátka, Tomáš, Matyášek a Sofinka. Tak taky přejeme samozřejmě, pane Milane, všechno nejlepší.

0: Alda Matuška a tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Posloucháte Rádio Blaník, za chvíli třeba Dan Landa a pozdrav z fronty.
1: Když zatroubí nám k boji, tak to za to stojí, nenávist i láska kolem země praská.
0: A taky Suzy Quatro nebo Čechomor a Lenka Dusilová, Proměny. Tak za okamžik pokračují písničky na přání za 6 minut půl devátá.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.
4: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
5: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
6: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
7: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.

No a teď na vaše přání Čechomor, Lenka Dusilová z písní Proměny. Prosím o zahrání písničky pro Radima Šímu k jeho svátku. Milý Radime, přejeme ti pevné zdravíčko, ať ti stále při tobě stojí stále štěstíčko, ať je za tebou taky vidět tvoje poctivá a precizní práce. Pac posílá teta Jana, pusu manželka Jana a tvoje zlato dcera Mia. Tak samozřejmě panu Radimu Šimovi přejeme všechno nejlepší taky, no a posíláme Proměny. Tady jsou.

Čechomor, Lenka Dusilová, písnička Proměny. No a teď budeme hrát Krise Norbena, Suzy Quattro. Prosím o zahrání písničky pro jednu příbramačku, jen tak pro potěšení. Hezké sny od jednoho kluka ze Zruče.

0: Suzy Quattro, taky Chris Norman, Stumbling In. 8 minut po půl deváté, to je aktuální čas. Před námi Daniela Landa a pozdrav z fronty s tímto vzkazem a požadavkem. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky na přání od Dana Landy pro tačku k dnešnímu svátku. S Valinkou ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať se ti podaří dokončit drátek, přístroj, na kterém už pracuješ třetím rokem. Do vyhnanic ti posílají Vicky a Valinka Skálovi.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Nádherný večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když mě

Daniel Landa, pozdrav z fronty. Teď Věra Špinarová. Dobrý večer, prosím za celou rodinu o zahrání se vzpomínkou pro maminku a tatínka, kteří už nejsou mezi námi a v těchto dnech mají výročí. Zůstanete v našich srdcích a děkujeme. Dana.

Věra Špinarová, jednoho dne se vrátíš a pokračujeme dál na vaše přání. Před námi Buty z písní Vrána. Blaníčku, zahraj tuhle písničku našemu tačkovi Slávkovi Fiskovi ze Spořic, který by dnes oslavil své 80. narozeniny. Tati, pořád na tebe myslíme, i když už je to dlouhých 29 let, co si nás náhle bez rozloučení opustil. Posíláme ti tvoji oblíbenou Vránu tam nahoru. Pusu a pozdrav posílají Danka, Mirka, Rostě, Dáša, Kačka, Zuzka, Deny, Rostík a Vojtík. Stále tu s námi budeš.

0: Skupina Buty, písnička Vrána, posloucháte Rádio Blaník a stále hrajeme taky na vaše přání. A komu bude Michal David? Zdálo se mi o ní. Prosím o zahrání písničky pro Ivanku Ivanicovou k dnešním narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a prázdniny pomalu končí. Tak vykroč tou správnou nohou do školy a ať tě děti moc nezlobí. Pa, to ti přeje syn Martin a tvůj Fanda, který tě moc miluje.
1: Rádio Blaník.
2: Celé léto hezky česky.

Michalovi, ta romantická písnička Zdálo se mi o ní. Já vám všem přeji krásný úterní večer s Blaníkem a pokračujeme na vaše přání. Teď jeden večerníček pro dospělé. Už jsme tu měli večerníček pro děti, proč si nedat i ten druhý pro dospělé. Ahoj Blaníčku, zahrajte hezkou písničku paní Terezy Kolařík ke krásnému životnímu jubileu. Hodně štěstí a zdraví přeje rodina Kouřimova ze Strakonic. Tak jdeme na něj.

0: Tak se to má.
1: Večerníček pro dospělé, Šejka Band na Rádiu Blaník. Přiblížila se 21. hodina, ještě tu máme poslední tři písničky na vaše přání, tak si je dáme hned v příští 60 minutovce. Lucie Bílá, Maminko, vrať se.
2: Na luce, kde kvetlo dřív, mé štěstí, i za pás vzpomín.
1: Přejete si Brutus.
3: Šel bez dole za pokál, dlažební.
1: A dlažební kostku. A nebo chybět Jiří Schellinger?
4: Je tak báječný.
1: Co by švihák lázeňský?
4: Švihák lázeňský.
1: Celé léto hrajeme hezky česky, ale ještě stále taky na vaše přání.
5: Rádio Blaník.
6: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
7: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík.
7: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
8: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
9: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
10: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
1: A zítra většinou oblačno až zataženo, na jeho západě i polojasno. Během odpoledne pak občasný déšť, který nás potrápí, má ustávat a oblačnost začne ubývat. Co se týče teplot, tak zítra v maximech 17 až 22, na jihu kolem 25 stupňů, noční minima 15 až 11.
10: Vlasta Suk
5: na Rádiu Blaník.
1: Přesně 9, teď na vaše přání Jiří Schellinger, co by švihák lázeňský. S těmito vzkazy máme tady požadavek, abychom zahráli hezkou písničku panu Janu Tomašákovi z Mladotic, který by dnes oslavil krásné životní jubileum. Nikdy nezapomenou sourozenci s rodinami. A ještě jeden požadavek, který máme, prosím, zahrajte písničku pro Romana Lahodu k jeho dnešním narozeninám. Lásko, přeji ti jen to nejlepší, tvoje Maruška posílá písničku.

Jiří Schillinger a Švihák Lázeňský, posloucháte Radio Blaník. Další požadavek tady máme o Lucku Bílou a Maminko Vraťce. Tuto písničku bych chtěla poslat mojí mamince, paní Zdeně Stelzigové, k jejím nedožitým 80. narozeninám. Maminko, vrať se, moc mě scházíš a nejenom mě, ale všem nám tady chybíš. Stále na tebe vzpomínáme a máme tě uloženou v srdíčkách. Podepsaná Blanka.

0: Noc je bílá, maminko, vrať se. A před námi poslední požadavek pro dnešní večer. Dáme si Brutus, zahrajeme pro Romču a Jirku z Pustiměře. Jsme právě na dovolené na Šumavě a slavíme spolu 25 let od našeho seznámení, takže jsme to spolu vydrželi ve zdraví a štěstí, Romana. No tak blahopřejeme, to je krásné 25, ta se musí řádně oslavit. A teď třeba písničkou, tady je Brutus a Dlažební kostka.
1: Rádio Blaník. Hezky česky celé léto.

0: Léto plné písniček.
1: Hrajeme vám české
0: i světové.
1: Léto s Blaníkem.

0: přeji stále pěkný večer, i teď krátce před půl desátou posloucháte Blaník. A co takhle, kdybyste si udělali radost a zakoupili buď sobě, nebo někomu z vašich známých pěkný upomínkový předmět s naším blanickým sluníčkem. Že toho máme na našem e-shopu spoustu věcí, tak abych vás nalákal, co můžete mít doma. Například magnetku na ledničku, ano, taška, spousta oblečení, blanická fleška. Taky hrníček, půl litr, který ocení zejména pánové. Máme tady taky svačinový box ku příkladu, nebo co by dámy mohly zase ocenit, je nářadí na zahrádku. Ano, hrabeme hezky česky. Tak to koukněte na naše internetové stránky, zkoukněte to e-shop radioblaník.cz a já myslím, že si určitě vyberete a že vám to sluníčko bude doma svítit a dělat radost neustále. Za chvíli už další skvělé písničky, dáme si třeba Bonnie M a nebo Luci, šťastný chlap nás čeká. Radio Blaník.
1: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
2: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
1: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
3: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
4: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
5: Stavebniny Janík.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Tak tohle je skvělý Phil Collins. Ve vysílání Blaníku ještě minuta a bude 9:45. Já přeji krásný večer. A teď zamíříme do zoo v Hodoníně. Možná si vzpomenete, kdy se tam před pár lety prohnalo to silné tornádo, které zničilo, pozor, tehdy zničilo pavilon akvárií. No a co je dobrá zpráva, že dnes otevřeli nový pavilon akvárií. Tahle novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila právě ten původní objekt z roku 1981, když ho v roce 2021 narušilo právě změněné tornádo. Za poslední roky je to jedna z nejvýznamnějších investičních staveb. A další informace má pro nás ředitel ZOO Jiří Inger.
1: Pro nás je to samozřejmě za poslední roky jedna z takových nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat, takže jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tento velký moderní pavilon realizovat a je to takový první krůček, takový naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady.
0: Dominantou pavilonu jsou dvě nová akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody pro zhruba 2000 sladkovodních ryb a 35 druhů. Budova má dvě patra, kdy expozice je umístěna v přízemí, zbytek patří technologiím skladu a zázemí pro chovatele. No a veřejnost se do expozice může poprvé podívat už zítra. Jinak právě v této zoologické jsem taky před pár měsíci byl jakožto blanický krajánek. Reportáž najdete na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Radio Blaník. Takže zdravíme na Jižní Moravu do Hodonínské zoologické zahrady, ať se daří. No a za chvíli už si zahrajeme další skvělé písničky. Mám pro vás Brontosaury a taky Jojo Band Rybitví.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Hana Zagorová zpívala Na věky zůstane pouze čas. Přiblížila se 22. hodina, za chvíli už písničky z lásky a i v nich vám budeme hrát hezky česky. Radio Blaník.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
4: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a

0: kapsle ProBio Prebio pro správné trávení během celého léta.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Zítra většinou oblačno až zataženo, na jeho západě i polojasno, ale během dne občasný déšť nebo přehánky, během odpoledne by měla oblačnost ubývat a srážky postupně ustanou. V maximech naměříme od 17 do 22, na jihu kolem 25 stupňů a v 1000 metrech okolo 14, v noci a po ránu 15 až 11. Vlasta Sokola vás všechny zdraví, přeji krásný úterní večer a posílám Ivetu Bartošovou, tohle je písnička o lásce, jak jinak.
1: Písničky z lásky. Na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Každý kluk sní.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
6: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
7: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
9: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
10: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
11: Písničky z lásky. Na rádiu Blaník.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Písničky z lásky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme zataženo až oblačno a místy prší. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude převážně oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví i polojasno, hlavně v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
5: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
5: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Vstávej a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun. Stavebniny Janík. Stavebniny...
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme zataženo až oblačno a místy prší. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude převážně oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví i polojasno, hlavně v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.

Krásnou a ničím nerušenou noc vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 26. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Luděk. Blahopřejeme. 46. narozeniny slaví americký herec Kevin ze Sám doma, Macaulay Culkin, tak všechno nejlepší. No a před 4 lety nás opustila báječná česká zpěvačka Hana Zagorová. Tehdy to byl velký šok. Ale Hanka společně s písničkami zůstává s námi dál. Dnes tedy vzpomínka na Hanku Zagorovou. 4 roky je nás opustila a odešla do hudebního nebe. Teď už posílám další hezké české písničky a přeju pohodovou noc.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálně máme zataženo až oblačno a místy prší. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude převážně oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví i polojasno, hlavně v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je středa 26. srpna. Dnes má svátek Luděk a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes večer by měl být plně obnovený provoz na podemleté trati mezi Olpramovicemi a Benešovem. Vlaky tam jezdí po jedné koleji. V 9 hodin dopoledne proběhne v Plzni zahájení stavby nízkoprahového denního centra pro ženy a zázemí pro sociální služby diecézní Charity Plzeň. Kulturní centrum v České Třebové hostí od 5. odpolední výstavu obrazů s názvem Stůj při mně. Akce potrvá do 30. září. Hodinu popolední odstartuje v Praze 6 v oboře Hvězda oslava Mezinárodního dne psů. Na programu budou psí sporty, hodnocení kondice, výživové poradenství, měření cukru v krvi po 12-hodinovém půstu. A v půl deváté večer začíná na Eliščině nábřeží v Hradci Králové koncert Filharmonie Hradec Králové pod širým nebem. Na programu budou operní melodie Mozarta, Wagnera, Verdiho, Smetany anebo například Dvořáka. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno a místy prší. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude převážně oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví i polojasno, hlavně v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.